0: Bažů. Nahané nepojedou od pondělka vlaky a sucho se prohlubuje. Řeka Morava na Břeclavsku nebo řeka Lužnice na Táborsku je už skoro bez vody. Láďa Jakub má teď podrobnosti. O víkendu se rozhodně vyplatí vyrazit na huby. Slunečné a teplé počasí bude pokračovat i během soboty a neděle. Dá se najít spousty hřibovitých hub, píchavky nebo růžovky. Jak Frekvenci 1 řekl Mikulo Klibort May, sezona by se podle něj mohla prodloužit.
1: Kdo opomí klouzky, ať se je naučí, protože teď jsou plné lesy. Především klouzek modřínový, klouzek slizký, obecný, různé slizáci, co jsou příbuzné druhy klouzku. Jako je to pěkné. Říkám, není to úplný ten vrchol, který byl zhruba před 10 dny, ale je to velice pěkné a pokud nebudou mrazíky a ještě by něco zapršelo trošku, tak by se sezóna mohla pěkně prodloužit.
0: Mykolog taky doporučuje houby hledat na okrajích lesů, pod stromy v trávě a nebo kolem potoků. Cestující v Olomouckém kraji musí od pondělka do pátku 9. října počítat s výlukou vlaků. Důvodem je omezení provozu a oprava kolejí. Podrobnosti k výluce řekla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: V termínu od 5. do 9. října proběhne nepřetržitá výluka v celém úseku tratě Prostějov hlavní nádraží Zbel. Ve stejném termínu bude výluka také na trati Olomouc hlavní nádraží Drahanovice Prostějov, a to v úseku Senice Nahané Prostějov hlavní nádraží. Důvodem omezení provozu je údržba a oprava kolejí, kterou bude provádět Správa železnic.
0: Po tuto dobu budou za všechny vlaky jezdit náhradní autobusy podle výlukového jízdního řádu. Dopravce upozornil, že přeprava jízdních kol nebude v autobusech z kapacitních důvodů zajištěná. Sucho pokračuje, extrémně náročná je situace na našich řekách. Kritická je třeba například na řece Moravě. Třeba v Lanžhotu na Břeclavsku hlásí jen 18% vody. Odra v Bohumíně na Karvinsku má 26%. Ještě míně je na řece Lužnici, ta je skoro bez vody, jen 14% má v Bechyni na Táborsku. A situace se jen tak nezlepší ani v příštích dnech, možná ani týdnech. Vltava v Praze například udává i 38%, Labe v Přelouči na Pardubicku jen 35%, a Labe v Děčíně 40% celkového stavu vody. A ještě jednou na téma voda. Na zajištění pitné vody pro obyvatele u hranic s Polskem na Liberecku vyplatil zatím Liberecký kraj z fondu Turův přes 367 milionů korun. Dalších téměř 349 milionů získali Severočeská vodárenská společnost a města Hrádek nad Nisou a Chrastava z operačního programu životního prostředí. Téměř 16 milionů podpořilo stavbu zdrojů vody ministerstvo zemědělství. Bez dotací by se města, ale ani vodárenská společnost nemohly tak nákladné projekty dovolit. Starosta Hrádku nad Nisou Pavel Farský k tomu dodal.
3: Dělali jsme Václavice, to je spojený přímo tady s tím projektem toho přivaděče do Hrádku nad Nisou a tady úpravny vody v Machtíně. Pak jsme dělali vodovod na Dolní Suché, dodělali jsme vodovod na Dolním Sedle a teď jsme dodělali kanalizaci v Donině. Takže těch vodohospodářských projektů bylo u nás opravdu, ale opravdu hodně a ze svých peněz bychom absolutně nebyli schopni to udělat. To by byl úplný nesmysl. I ekonomicky by to nedávalo smysl.
0: Dokončené jsou nejen vodovody v oblasti Hrádku nad Nisou, ale i Chrastavě. Hotová je úpravna vody v Machníně u Liberce, která bude obě oblasti zásobovat. No a před dokončením je 12 kilometrů dlouhý přivaděč, který vodu z Machnína dopraví k hranicím.
4: Frekvence 1. Počasí.
0: V noci bude už zase chladno, 9 až 3 stupně Celsia naměříme. Vyloučené nejsou přízemní mrazíky. Přes sobotní den pak bude jasno a teploty zase letní, 20 až 25 stupňů Celsia. Ráno ale ještě pozor na mlhy v severozápadních Čechách.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: A po hodině Láďa Jakub. Už za týden se potkáme u Uren. Příští pátek a sobotu totiž proběhnou komunální volby. Do Brna se z Prahy přesouvá nepovolený sjezd tisíců tuningových aut. Policie je v pohotovosti. A ráno se přioblečte, bude skoro mrznout. Odpoledne pak bude pokračovat babí léto. A začněme dopravou. Silničáři omezují provoz v tunelech Lochkova Cholupice na Pražském okruhu kvůli pravidelné údržbě. Od páteční 21. hodiny do nedělního poledne bude otevřený vždy jen jeden tubus v režimu 2+1, zatímco ve druhém bude proveden servis dopravních technologií a úprava betonového povrchu. Už za týden nás čekají komunální volby a hlasování o obměně třetiny Senátu. Některé obce jsou hodně provázané s celostátní politikou. U jiných jsou kandidátky postavené třeba na sousedských sporech. Řekl nám to politolog Ladislav Cabada.
2: Čili řekl bych, že najít nějaký jednotný model, jednotný mustr v tom českém komunálním prostředí nejde. Že skutečně je to takové akvárium, ve kterém se pohybuje poměrně velké množství různých aktérů, mimochodem na té obecní úrovni. Velmi často takových, kteří nechtějí mít stranický základ, kteří se snaží prezentovat jako nezávislí.
1: V Brně v sobotu pokračuje ilegální sjezd až tisíců tuningových aut. V pátek ho řešila policie v Praze. Pod zvýšeným dohledem policie na jihu Moravy budou dál hlavně dálnice D1 a D2 a další významné silniční tahy v Jihomoravském kraji. A policisté nevyloučili ani uzavírky. V terénu využijou i vrtulníky nebo dron, připomněla policejní mluvčí.
3: Připravujeme rozsáhlé bezpečnostní opatření napříč celou republikou. Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání, které by mohlo ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
1: Pod dohledem hlídek budou kromě hlavních silnic taky odpočívky a nebo i čerpací stanice. Nemocnici v Letovicích na Blanensku nepoznáme. Historický objekt určený k léčbě pacientů dostal tělocvičnu, a to tělocvičnu na rehabilitace. Dokončená je i půdní vestavba, ve které právě tělocvična je. Všechno stálo 53 miliony korun. Hlavní budova nemocnice je památkově chráněným objektem z 18. století, který byl původně klášterem. Při dopravní nehodě v americkém státě Wyoming zemřeli dva Češi, další se pak zranil. Případem se zabývá český generální konzulát v Los Angeles. Potvrdil to mluvčí české diplomacie Adam Čergé.
4: Generální konzulát České republiky v Los Angeles v této souvislosti poskytuje rodinám zemřelých i zraněnému občanovi intenzivní konzulární asistenci a je v kontaktu s místní policií a dalšími orgány.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ráno se vezměte kabát nebo bundu, teploty spadnou mezi 9 a 3 a vyloučené nejsou ani přízemní mrazíky. Odpoledne bude pokračovat babí léto, všechno tady zase můžete odhodit, bude to zase na letní oblečení až 25 stupňů Celsia.

možná to znáte, když usínáte, když na moři hledám směr.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: České lesy budou o víkendu plné houbařů. Nahané nepojedou od pondělka vlaky. A sucho se prohlubuje. Řeka Morava na Břeclavsku nebo řeka Lužnice na Táborsku je už skoro bez vody. Láďa Jakub má teď podrobnosti. O víkendu se rozhodně vyplatí vyrazit na huby. Slunečné a teplé počasí bude pokračovat i během soboty a neděle. Dá se najít spousty hřibovitých hub, píchavky nebo růžovky. Jak Frekvenci 1 řekl Mikulo Klibort May, sezona by se podle něj mohla prodloužit.
2: Kdo opomí klousky, ať se je naučí, protože teď jsou plné lesy. Především klouzek modřínový, klouzek slizký, obecný, různé slizáci, co jsou příbuzné druhy klousku. Jako je to pěkné. Říkám, není to úplný ten vrchol, který byl zhruba před 10 dny, ale je to velice pěkné a pokud nebudou mrazíky a ještě by něco zapršelo trošku, tak by se sezóna mohla pěkně prodloužit.
1: Mykolog taky doporučuje houby hledat na okrajích lesů, pod stromy v trávě a nebo kolem potoků. Cestující v Olomouckém kraji musí od pondělka do pátku 9. října počítat s výlukou vlaků. Důvodem je omezení provozu a oprava kolejí. Podrobnosti k výluce řekla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: V termínu od 5. do 9. října proběhne nepřetržitá výluka v celém úseku tratě Prostějov hlavní nádraží Zbel. Ve stejném termínu bude výluka také na trati Olomouc hlavní nádraží Drahanovice Prostějov, a to v úseku Senice Nahané Prostějov hlavní nádraží. Důvodem omezení provozu je údržba a oprava kolejí, kterou bude provádět správa železnic.
1: Po tuto dobu budou za všechny vlaky jezdit náhradní autobusy podle výlukového jízdního řádu. Dopravce upozornil, že přeprava jízdních kol nebude v autobusech z kapacitních důvodů zajištěná. Sucho pokračuje, extrémně náročná je situace na našich řekách. Kritická je třeba například na řece Moravě. Třeba v Lanžhotu na Břeclavsku hlásí jen 18% vody. Odra v Bohumíně na Karvinsku má 26%. Ještě míně je na řece Lužnici, ta je skoro bez vody, jen 14% má v Bechyni na Táborsku. A situace se jen tak nezlepší ani v příštích dnech, možná ani týdnech. Vltava v Praze například udává i 38%, Labe v Přelouči na Pardubicku jen 35%, a Labe v Děčíně 40% celkového stavu vody. A ještě jednou na téma voda. Na zajištění pitné vody pro obyvatele u hranic s Polskem na Liberecku vyplatil zatím Liberecký kraj z fondu Turův přes 367 milionů korun. Dalších téměř 349 milionů získali Severočeská vodárenská společnost a města Hrádek nad Nisou a Chrastava z operačního programu životního prostředí. Téměř 16 milionů podpořilo stavbu zdrojů vody Ministerstvo zemědělství. Bez dotací by se města, ale ani vodárenská společnost nemohly tak nákladné projekty dovolit. Starosta Hrádku nad Nisou Pavel Farský k tomu dodal.
4: Dělali jsme Václavice, to je spojený přímo tady s tím projektem toho přivaděče do Hrádku nad Nisou a tady úpravny vody v Machtíně. Pak jsme dělali vodovod na Dolní Suché, dodělali jsme vodovod na Dolním Sedle a teď jsme dodělali kanalizaci v Donině. Takže těch vodohospodářských projektů bylo u nás opravdu, ale opravdu hodně a ze svých peněz bychom absolutně nebyli schopni to udělat. To by byl úplný nesmysl. I ekonomicky by to nedávalo smysl.
1: Dokončené jsou nejen vodovody v oblasti Hrádku nad Nisou, ale i Chrastavě. Hotová je úpravna vody v Machníně u Liberce, která bude obě oblasti zásobovat. No a před dokončením je 12 kilometrů dlouhý převaděč, který vodu z Machnína dopraví k hranicím.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V noci budou zase chladno, 9 až 3 stupně Celsia naměříme. Vyloučené nejsou přízemní mrazíky. Přes sobotní den pak bude jasno a teploty zase letní, 20 až 25 stupňů Celsia. Ráno ale ještě pozor na mlhy v severozápadních Čechách.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A po hodině Láďa Jakub. Už za týden se potkáme u Uren. Příští pátek a sobotu totiž proběhnou komunální volby. Do Brna se z Prahy přesouvá nepovolený sjezd tisíců tuningových aut. Policie je v pohotovosti. A ráno se přioblečte, bude skoro mrznout. Odpoledne pak bude pokračovat babí léto. A začněme dopravou. Silničáři omezují provoz v tunelech Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu kvůli pravidelné údržbě. Od páteční 21. hodiny do nedělního poledne bude otevřený vždy jen jeden tubus v režimu 2+1, zatímco ve druhém bude proveden servis dopravních technologií a úprava betonového povrchu. Už za týden nás čekají komunální volby a hlasování o obměně třetiny Senátu. Některé obce jsou hodně provázané s celostátní politikou. U jiných jsou kandidátky postavené třeba na sousedských sporech. Řekl nám to politolog Ladislav Cabada.
2: Čili řekl bych, že najít nějaký jednotný model, jednotný mustr v tom českém komunálním prostředí nejde. Že skutečně je to takové akvárium, ve kterém se pohybuje poměrně velké množství různých aktérů, mimochodem na té obecní úrovni. Velmi často takových, kteří nechtějí mít stranický základ, který se snaží prezentovat jako nezávislý.
1: V Brně v sobotu pokračuje ilegální sjezd až tisíců tuningových aut. V pátek ho řešila policie v Praze. Pod zvýšeným dohledem policie na jihu Moravy budou dál hlavně dálnice D1 a D2 a další významné silniční tahy v Jihomoravském kraji. A policisté nevyloučili ani uzavírky. V terénu využijou i vrtulníky nebo dron, připomněla policejní mluvčí.
3: Připravujeme rozsáhlé bezpečnostní opatření napříč celou republikou. Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání, které by mohlo ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
1: Pod dohledem hlídek budou kromě hlavních silnic taky odpočívky a nebo i čerpací stanice. Nemocnici v Letovicích na Blanensku nepoznáme. Historický objekt určený k léčbě pacientů dostal tělocvičnu, a to tělocvičnu na rehabilitace. Dokončená je i půdní vestavba, ve které právě tělocvična je. Všechno stálo 53 miliony korun. Hlavní budova nemocnice je památkově chráněným objektem z 18. století, který byl původně klášterem. Při dopravní nehodě v americkém státě Wyoming zemřeli dva Češi, další se pak zranil. Případem se zabývá český generální konzulát v Los Angeles. Potvrdil to mluvčí české diplomacie Adam Čergé.
4: Generální konzulát České republiky v Los Angeles v této souvislosti poskytuje rodinám zemřelých i zraněnému občanovi intenzivní konzulární asistenci a je v kontaktu s místní policií a dalšími orgány.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ráno se vezměte kabát nebo bundu, teploty spadnou mezi 9 a 3 a vyloučené nejsou ani přízemní mrazíky. Odpoledne bude pokračovat babí léto, všechno tady zase můžete odhodit, bude to zase na letní oblečení až 25 stupňů Celsia.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Vítejte v novém měsíci, víkendovém, v novém víkendovém říjnu s datem 3. Jsou tady první ranní zprávy v 6. Přichází na frekvenci 1 Lucie Šmídová. Dobré jitro.
2: Hezké ráno. Operátoři začali blokovat služby zneužívající prémiové SMS. Houbaři zaplní tento víkend lesy. Bude slunečno a teploty u 24. Mobilní operátoři začali blokovat některé služby, které využívají prémiové SMS. Reagují tak na desítky stížností uživatelů. Dosud zastavili 8 problematických služeb. Oznámila to Asociace provozovatelů mobilních sítí. Jde o případy, kdy si člověk nevědomky pomocí prémiové SMS aktivuje opakovanou platbu. O víkendu se vyplatí vyrazit na houby. Kromě toho, že rostou, bude slunečno a teplo. Jak Frekvenci 1 potvrdili mykologové, dá se najít spousty hřibovitých hub, píchavky nebo růžovky. Sezóna by se dokonce mohla prodloužit. Úřad pro ochranu osobních údajů se musí zabývat volební kampaní v Pardubicích. Lékař rozesílal pozvánky na meeting na adresy svých pacientů.
3: Problémy se znovu týkají hnutí, které podporuje majitel zdejšího hokejového klubu. Právě potom už nedávno chtěla radnice vysvětlit propojení politiky a hokeje. Klubu kvůli tomu hrozí, že přijde o městské dotace na mládež, protože není apolitický. A nyní přichází stížnosti pacientů, kteří prý lékaři nedali své osobní kontakty na politickou agitaci. Jeho elektronické psaní zvalo právě na meeting strany hokejového magnáta. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Hokejová Tipsport Extraliga v pátek pokračovala 6 duely 7. kola. Třinec vyhrál i 7. zápas v základní hrací době a po triumfu 3-2 nad Litvínovem srovnal rekord Vervy ze sezóny 2024-25. Karlovy Vary porazili Vítkovice 3-0. Liberec nezaváhal a poměrem 2-0 si poradil s Olomoucí. Šlágr kola si podmanili Pardubice, Plzeň zdolali 4-2. Kladno doma padlo s Hradcem Králové 3-4 po samostatném ostatních nájezdech. Do nájezdu dospěl i duel mezi Kometou a Mladou Boleslaví. Nakonec Brňané zvítězili 3-2.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Teď po ráno, zejména v severozápadní polovině Čech, pozor místy na mlhy nebo nízkou oblačnost. Přes den nás ale čeká většinou slunečno, bude jasno nebo skoro jasno. A teploty 20 až 24 stupňů.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Pozor na nehodu na D10 směrem na Prahu, zpomaluje se na 42. kilometru. Jinak je provoz slabý, tak opatrně a šťastnou cestu s Frekvencí 1. A teď už taky ve společnosti Petra Wagnera.
1: Krásné dobré jitro, vítejte v novém měsíci, v měsíci říjnu. Máme první sobotu, dneska s datem 3. a co vás čeká? Co vás čeká? Neřeknu, nemám věšteckou kouli, ale prozradím, co vás čeká za muziku. Tak v téhleté hodině, alespoň v úvodu, Leony, Eros Ramazzotti, Dan Barta, anebo právě teď Miley Cyrus. Hezkou sobotu.
2: Příjemné stávání.

0: hodin, k tomu 14 minut, jsme Rádio Frekvence 1. A tohle je taky víkendové ráno, u kterého vás vítá a zdraví Petr Wagner. Dobré jitro, pohodový poslech a třeba také pohodové vstávání a hlavně šťastnou cestu za volanty. Vítejte v prvním víkendu v novém měsíci říjnu, ve kterém rozhodně nebude chybět skvělá porce muziky. Co mám, to vám rovnou do uší dám. Leony, Michal Hruza, Ozzy Osbourne, Dreamer. No a taky připravená ranní rubrika Honzy Krause společně s Blondýnou, společně s Honzou Krausem se podíváme i na zahraniční politiku, která má přesah až do Ameriky, do Kanady, Evropská unie a první přidružený člen Kanada. Tak tohle bude téma Honzy Krause okolo 6:30 ve víkendovém ránu na Frekvenci 1. No a také vám v téhleté hodině řeknu, že se na turisty chystá další zdražení při vstupu do italských Benátek. Kolik to bude, kolik si turisté připlatí za návštěvu a jaké další změny vás případně čekají, tak to prozradím za malou chvíli. Tak držte vlnu s víkendovým ránem na Frekvenci 1.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: 6 hodin k tomu 30 minut, vítejte ve víkendovém ránu na Frekvenci 1. Co pro vás mám dál, tak můžu prozradit, bude to z muziky Bruno Mars, Čechomor, Alenka Dusilová nebo Phil Collins, True Colors. Kromě toho taky společně s Honzou Krausem a Blondýnou se podíváme na zahraniční politiku, která má přesah až do Ameriky, do Kanady, Evropská unie a přidružený člen Kanada. To bude téma pro našeho Honzu Krause už krátce po 6:30 na Frekvenci 1. K tomu taky přidáme informace o počasí, jaká bude ta první říjnová sobota s datem 3. Ráno v Čechách ojediněle v západní polovině místy mlhy nebo nízká oblačnost. Dopoledne se postupně rozpustí, jinak nejvyšší denní teploty docela příjemné 20 až 24 stupňů Celsia. Co dalšího nového, jsou tady krátké zprávy na Frekvenci 1 a Lucie Šmínová.
1: Dobré ráno, Kramářova vila se letos naposledy otevře veřejnosti. Oficiální sídlo českých premiérů mohou zájemci bezplatně navštívit od 10 hodin. V Brně dnes pokračuje ilegální sjezd až tisíců tuningových aut. V pátek ho řešila policie v Praze. Pod zvýšeným dohledem policie na jihu Moravy budou dál především dálnice D1, D2 a další významné silniční tahy na jižní Moravě. Pilot, který se pokusil o havárii letu Fly Dubai, měl doma v Ománu zákaz létat. Existovaly obavy, že přejal extremistické názory.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A teď se zdržíte na D1.
3: S hustým provozem počítejte na dálnici D1 u Brna. Po pojíždě budete mezi 193. a 196. kilometrem ve směru na Vyškov. A s opatrností projíždějte na dálnici D10. Na 42. a 5. kilometru se vyšetřuje dopravní nehoda z Turnova na Prahu. Místem nehody projedete bez zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Evropská unie nabídla Kanadě, aby se stala historicky prvním přidruženým členem. Co vy na to?
2: Tam je vůbec, myslím, problém to přidružený, ta definice toho přidruženého člena, tak to souvisí s hádkou s Trumpem toho ministerského předsedy Kanady. A je to taková politická hříčka, která časem zase vyšumí. No tak samozřejmě přidružený člen, který je přes Atlantik, je to dobrý. Jako, já myslím, že to je takový politický výstřelek dobovej, ale že jak Evropa, tak Kanada budou mít úplně jiné starosti jako v globálu, než se věnovat takovýmhle jemným pikantériím, s kým budou přidruženými a s kým nepřidruženými. Ona členem Evropské unie Kanada být nemůže. Že jo, protože není zatím v Evropě, ale je možný, že chytří intelektuálové z Evropské komise vymyslí, že Evropa je větší.
1: Aha.
2: A vyjde to vyhláškou.
1: Jo.
2: No a bude to velmi regulovaný.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: 6 hodin, k tomu 42 minut, s vámi víkendové sobotní ráno na Frekvenci 1. A je to tady, bude se zase zdražovat. Tentokrát se to pro změnu týká italských Benátek. Současná výše vstupného do Benátek je při boji s masovým cestovním trhem prý nedostačující a měla by pochopitelně vzrůst, to tvrdí tamní radní pro rozpočet a zdanění. Jinak, jak jsem se díval, tak z aktuálních 5 až 10 eur, tedy zhruba 120 až 240 korunami, by se poplatek nově měl navýšit na 30 euro, tedy skoro na 730 korun. Zároveň by se měly také rozšířit dny, ve kterých se vstupné vybírá. Jenom tak pro vaši představu, v letošním roce se prodalo takřka 680 tisíc jednodenních vstupenek do Benátek. Ty přinesly do městské pokladny více než 5,2 milionů euro, tedy nějakých 126 milionů korun jenom na vstupném, když si jdete prohlédnout Benátky. No, jestli potřebujete peníze, třeba právě na vstup do Benátek, nebo na cestu, nebo na užívání si nejenom v Benátkách, tak hrajte s námi na Frekvenci 1 poslední slovo, protože tady je aktuálně 26 tisíc korun.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na Portu a investováním? Bez Portu je investování plné překvapení a stresu. Na Portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
3: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
4: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.

0: taková tanečnější věc, a nebo zazpomínáme na kapelu Europe. Jo, bude toho mnohem víc do vašich uší, ale až po 7. hodině raní.
1: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Je to tak, přednost mají zprávy. Sobotní s datem 3. října. Je tady Lucie Šmídová. Hezké ráno.
2: Pěkné ráno. Pokračuje ilegální turingový sraz. Čeští fotbalisté nastoupí proti Španělům. Nehodu došetřují na D10 směrem na Prahu. Na ilegální tuningový sraz v pražských Čakovicích se v pátek večer sjeli stovky aut. Akce komplikovala provoz aut i veřejné dopravy. Asi v 10:30 večer už na parkovišti byla jen třetina aut. Akce má proběhnout i dnes, a to v Brně. Podobná akce se v minulých letech uskutečnila v jiných evropských zemích a podle policie ji vždy doprovázelo rozsáhlé a zásadní ohrožování bezpečnosti silničního provozu a veřejného pořádku. Pod zvýšeným dohledem policie na jihu Moravy budou dál především dálnice D1, D2 a další významné silniční tahy na jižní Moravě. V Olomouckém kraji počítejte od pondělí do pátku 9. října s výlukou vlaků. Důvodem je omezení provozu a oprava kolejí. Podrobnosti k výluce řekla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: V termínu od 5. do 9. října proběhne nepřetržitá výluka v celém úseku tratě Prostějov hlavní nádraží Zbel. Ve stejném termínu bude výluka také na trati Olomouc hlavní nádraží Drahanovice Prostějov, a to v úseku Senice Nahané Prostějov hlavní nádraží. Důvodem omezení provozu je údržba a oprava kolejí, kterou bude provádět Správa železnic.
2: Po tuto dobu budou za všechny vlaky jezdit náhradní autobusy. Dopravce upozornil, že autobusy nevezmou z kapacitních důvodů jízdní kola. Českou fotbalovou reprezentaci po úvodních 2 domácích porážkách v elitní skupině A3 Ligy národů čeká nejtěžší možný soupeř. Dnes se představí proti úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům. Zápas začne ve 20 hodin 45 minut.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Teď po ránu, zejména v severozápadní polovině Čech, pozor na mlhy nebo nízkou oblačnost. Přes den bude krásně slunečno, většinou jasno nebo skoro jasno a teploty letní 20 až 24 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Bouralo se u Mladé Boleslavy.
4: S opatrností projíždějte na 42. a půl kilometru dálnice D10 z Turnova na Prahu. Došetřuje se zde dopravní nehoda, místem nehody projedete bez zdržení. A s hustým provozem počítejte na dálnici D1 u Brna mezi 193. a 196. kilometrem ve směru na Vyškov. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: 4 minuty po 7. hodině raní pokračuje víkendové ráno na Frekvenci 1 s Petrem Wagnerem.
0: Jak jsem sliboval, tak také plním. Je tady muzika Westlife, Velil, Safriduo a právě teď ta česká Mandraže. Hezké ráno.
2: Krásnou sobotu.

0: 7 hodin, k tomu 14 minut, tohle je víkendové ráno s frekvencí 1 s datem 3. října. Vítejte, příjemný poslech nejenom při další muzice Frekvence 1, kterou vám pošlu za malou chvíli do uší Kygo, Khalid, Eva Farna, anebo taky skupina Queen. To není všechno. Nevíme, jestli jste si už ve vysílání Frekvence 1 všimli, nebo někde si přečetli na těch internetech, že nás čeká slunečná sobota, neděle, teplo a právě díky tomu můžete stále vyrazit do lesů na houby. Podle mykologů se prý dají najít spousty hřibovitých hub jako píchavky nebo růžovky. Sezóna se tak pochopitelně prodlužuje pro houbaře. No a prodloužená jízda, to bude také na Frekvenci 1, kdy vám řeknu, že si můžete z našeho rádia odnést 26 000 korun. 26 000 korun. Podrobnosti vám dám ve víkendovém ránu na Frekvenci 1 za malou chvíli, tak držte vlnu.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.

0: V sobotním ráno s datem 3. října už za malou chvíli vám dám návod, jak si díky našemu rádiu Frekvence 1 finančně přilepšit, a to částkou 26 000 korun. Stačí jenom poslouchat a správně si tipovat a potom máte prachy jednoduše v kapse. Jaká bude ta 1. říjnová sobota s datem 3. Počítejte podle meteorologů s jasnou až skoro jasnou oblohou, na západě až polojasno. Teď ráno v Čechách ojediněle, v západní polovině místy mlhy nebo nízká oblačnost. Dopoledne se postupně rozpustí. Jinak nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Půl osmá, krátké zprávy Frekvence 1.
1: Dobré ráno, letošní rok je zatím třetí nejsušší od roku 1961. Méně srážek od ledna do konce září spadlo v Česku jen v letech 2003 a 2015. Nemocnice v Ústí nad Orlicí dnes omezí provoz. Může za to plánovaná odstávka elektřiny. Pacienti by měli v případě potřeby zamířit jinam. V Pražském národním divadle předají ocenění 20 laureátům cen Thálie. Ceny se udělují za mimořádné jevy výkony v Česku, v činohře, v opeře nebo také v oboru baletu.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Na nehodu pozor na D10.
3: S opatrností projíždějte na 42. a půltém kilometru dálnice D10 z Turnova na Prahu. Došetřuje se zde dopravní nehoda, místem nehody projedete bez zdržení. A s hustým provozem počítejte na dálnici D1 u Brna mezi 193. a 196. kilometrem ve směru na Vyškov. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: 26 tisíc korun ve hře na frekvenci 1. Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: A jak jsem slíbil v úvodu nejenom téhleté hodiny, tak v dnešním sobotním víkendovém vysílání vám dám návod, jak si finančně můžete sami přilepšit částkou konkrétně 26 tisíc korun. Kdy takové peníze dneska najdete? Kdo vám je dá? Jedině rádio Frekvence 1. Aktuálně se totiž tahle částka nachází v banku hry Poslední slovo. Ty peníze mohou být kohokoliv z vás, nemusíte se nikde registrovat, žádný bodíky sbírat, žádný tajinky odhalovat. No, přijde na to. Vaším úkolem je totiž správně tipnout nebo doplnit nedokončenou větu hosta, kterým tady na Frekvenci 1 nedávno byla kapela Čechomor. František s Karlem nám mimo jiné prozradili, bez čeho se na koncertech neobejdou. Dobře poslouchejte tu jejich nedokončenou větu.
2: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět...
0: Co? Co? To je to klíčové, to podstatné, které vy musíte správně doplnit. Hrajeme Poslední slovo od pondělí do pátku. Jestli už víte svůj tip, tak hned v pondělí ráno po 7. hodině nám volejte na Frekvenci 1. A pakliže to bude správně, 26 tisíc korun je automaticky vašich.
1: Poslední slovo.
3: Aneb, řekněte to za celebritu.
4: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
6: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
7: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.

0: Rádio Frekvence 1 a víkendové sobotní ráno s datem 3. října v plném proudu. V plném proudu taky muzika pochystaná do vašich uší hned po 8. hodině raní. A můžu být konkrétní, co to bude? Jasně, podle prvních tónů jste poznali kapelu Miraj. Nebo taky bude J-Lo. A společně s ní partička Imagine Dragons. Taky vás čeká rubrika Honzy Krause společně s Blomínou a taky další porce muziky, takže stačí jenom ladit Frekvenci 1.
1: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, zprávy na Frekvenci 1 přináší Lucie Šmídová, vám všem hezkou sobotu.
2: Pěkné ráno. Operátoři začali blokovat služby zneužívající prémiové SMS. Houbaři zaplní tento víkend lesy. Osobní auto nabouralo do svodidel na D10 u Mladé Boleslavy. Mobilní operátoři začali blokovat některé služby, které využívají prémiové SMS. Reagují tak na desítky stížností uživatelů. Dosud zastavili 8 problematických služeb. Oznámila to Asociace provozovatelů mobilních sítí. Jde o případy, kdy si člověk nevědomky pomocí prémiové SMS aktivuje opakovanou platbu. Tento víkend se vyplatí vyrazit na houby. Kromě toho, že rostou, bude slunečno a teplo. Jak Frekvenci 1 potvrdili mykologové, dá se najít spousty hřibovitých hub, píchavky nebo růžovky. Sezóna by se dokonce mohla prodloužit. Úřad pro ochranu osobních údajů se musí zabývat volební kampaní v Pardubicích. Lékař rozesílal pozvánky na meeting na adresy svých pacientů.
3: Problémy se znovu týkají hnutí, které podporuje majitel zdejšího hokejového klubu. Právě potom už nedávno chtěla radnice vysvětlit propojení politiky a hokeje. Klubu kvůli tomu hrozí, že přijde o městské dotace na mládež, protože není apolitický. A nyní přichází stížnosti pacientů, kteří prý lékaři nedali své osobní kontakty na politickou agitaci. Jeho elektronické psaní zvalo právě na meeting strany hokejového magnáta. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Hokejová Tipsport Extraliga v pátek pokračovala 6 duely 7. kola. Třinec vyhrál i 7. zápas v základní hrací době a po triumfu 3-2 nad Litvínovem srovnal rekord Vervy ze sezóny 2024-25. Karlovy Vary porazily Vítkovice 3-0. Liberec nezaváhal a poměrem 2-0 si poradil s Olomoucí. Šlágr kola si podmanili Pardubice, Plzeň zdolali 4-2. Kladno doma padlo s Hradcem Králové 3-4 po samostatných nájezdech a do nájezdu dospěl i duel mezi Kometou a Mladou Boleslaví. Nakonec Brňané zvítězili 3-2.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Teď po ránu v severozápadní polovině Čech pozor na mlhy. Přes den ale pak bude slunečno, většinou jasno nebo skoro jasno. A teploty příjemné 20 až 24 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Bouralo se na D10.
4: Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D10 ve směru na Prahu na 42. kilometru u Mladé Boleslavy, kde havarovalo osobní vozidlo do svodidel. V místě dopravní nehody je neprůjezdný pravý jízdní pruh a zdržení okolo 5 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Na Frekvenci 1 pokračuje víkendové ráno s Petrem Wagnerem.
0: Hezké dobré jitro, jak jsem sliboval, tak také plním i v téhleté ranní hodince víkendového rána na Frekvenci 1 Nickelback, Miraj, Roxette, Armin van Buuren a nebo právě teď Anaka.

0: minut, jsme Rádio Frekvence 1 a tohle je samozřejmě taky víkendové ráno, u kterého vás vítá Petr Wagner. Dobré jitro, pohodový poslech a třeba pro některé z vás i pohodové vstávání. Vítejte v prvním víkendu v novém měsíci, v měsíci říjnu, ve kterém rozhodně nebude chybět za pár minut další skvělá muzika, jako třeba Miraj, vedle tebe usínám, tak já vám přeju hezké dobré ráno a pak zahrajeme tohle. No ale to je život, Nickelback, Ace of Base, anebo Marek Ztracený. Bude taky ranní rubrika Honzy Krause společně s Blondýnou. Budeme mluvit s duchy, vyvolávat duchy, teda přesněji řečeno Honza Krause a Blondýna, protože podle nového průzkumu a zjištění si lidé více, jak si povídají s AI duchy zemřelých. Zajímavé téma na sobotní ráno jako dělané, více už o půl deváté. No a také vám v této hodině řeknu, že singapurská vláda platí občanům za čtení knih. Kolik to je a jestli se dá vlastně čtením Singapuru zbohatnout, prozradím za malou chvíli. Tak držte vlnu.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
2: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: podle mykologů do lesa na další houby, prý ještě rostou a sezóna se tak prodlouží. Hrát vám do noty bude pochopitelně i to počasí. Počítejte s jasnou až polojasnou oblohou. Na západě až polojasno, ráno v Čechách ojediněle, v západní polovině místy mlhy nebo nízká oblačnost. Dopoledne se postupně ta oblačnost rozpustí, jinak nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů. Jsou tady krátké zprávy frekvence 1.30, společně s nimi je Lucie Šmídová.
1: A přeju dobré ráno. Kramářova vila se letos naposledy otevře veřejnosti. Oficiální sídlo českých premiérů mohou zájemci bezplatně navštívit od 10 hodin. V Brně dnes pokračuje ilegální sjezd až tisíců tuningových aut. V pátek ho řešila policie v Praze. Pod zvýšeným dohledem policie na jihu Moravy budou dál především dálnice D1, D2 a další významné silniční tahy na jižní Moravě. Český jezdec Filip Salač odstartuje do velké ceny Japonska z druhého místa, přestože kvůli pádu v kvalifikaci odjel jen dvě měřená kola.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Pozor na nehodu na D10.
3: Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D10 ve směru na Prahu na 42. kilometru u Mladé Boleslavy, kde havarovalo osobní vozidlo do svodidel. V místě dopravní nehody je neprůjezdný pravý jízdní pruh a zdržení okolo 5 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: signál.
1: Jan Kraus a Blondýna.
2: Lidé stále více hovoří s AI duchy zemřelých. Co vy na to?
3: No tak AI k tomu výborně lidi dovede, no. AI je koncipovaná, aby vám vyhověla, pokud možno, tak ona vám vyhoví, no a oni žijou v euforii, že mluví s duchy zemřelých a jim dobře.
2: Jo, ale tak to mě vůbec nenapadlo, si tam takhle jakoby povídat.
3: No vás, protože nejste nápaditá, ale je, jo, protože jsou nápaditý a tak si takhle našli způsob komunikace a určitě si říkají některý něco na tom je, některý tomu věří úplně a některý se tomu smějí možná.
2: A to by mě třeba jako zajímalo, kolik teďka našich posluchačů si to jako

0: zkusí s AI? Jako promluvit s někým třeba, nevím, s Elvisem Preslem třeba?
1: No to zkusit můžete a je to jenom věc taky svým způsobem náhody, jak vám odpoví, protože to se nedá předvídat, ale je možný, že byste se dočkala svýho štěstí a mohla byste pak žít v euforii, že mluvíte s Elvisem.
0: Vidíte.
1: A samozřejmě pak je potřeba navštívit nějakou přinejmenším ambulanci.
0: To z vás mluví závist.
1: Ne, závist, to je takhle se tvaří vždycky konspirátoři, že vědí víc než ta nevědomá masa. Uh-huh. To je kus toho, co člověk má jaksi chápat, že často lidi, kteří propadli konspiračním informacím a podobně, mají z toho takový prémiový zážitek, že vědí víc. Uh-huh. A vědět víc člověka jako přivádí k určitému uspokojení.
0: A nějakou novou konspiračku nemáte?
1: Nemám, ne, ale myslím, že kdo říkal tohle, to jako ať se o to člověk nepokouší, ale daleko samozřejmě to formuloval líp, než já byl Da Vinci. Že to vůbec, že to je škoda času. A v tomhle jsem s Da Vincim zajedno.
2: Jan Kraus a Blondýna.
3: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: 8 hodin 43 minut do 1. říjnového víkendu na Frekvenci 1, pochopitelně skvělá muzika, bude tomu i v následujících minutách. No a někdo, jako třeba v Singapuru, dá zase přednost knize před vším ostatním. Singapurské vládě totiž dělá prý velikánské starosti, že občané tráví příliš mnoho času u počítačů, smartfonů, tabletů, na sociálních sítích a hlavně na těch internetech. Rozhodla se proto odměňovat ty, kteří každý den stráví alespoň čtvrt hodiny s knihou. Jako, že ji přečtou, nemyslím celou, ale několik stránek. Projekt funguje na principu jakési jednoduché hry. Čtenáři své chvilky s knihami hlásí na vládním webu, kam se musí zaregistrovat, a za každé alespoň 15-minutové čtení dostanou 20 virtuálních mincí. Když nastřádají rovnou tisícovku těch virtuálních mincí, mohou je vyměnit za jeden skutečný singapurský dolar, což je v přepočtu na koruny asi 17 korun. Myslím si, že zbohatnout se tím čtením v Singapuru rozhodně nedá. Ale když je řeč teda o těch penězích, tak doporučuju naši rádiovou hru Poslední slovo na Frekvenci 1, kde je aktuálně 26 tisíc korun.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop.

0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body & Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
3: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.

0: Máte v uších sobotní víkendové ráno na frekvenci 1, no a samozřejmě víkendové ráno dopoledne pokračuje další skvělou muzikou. Co konkrétně? Jasně, tohle je česká partička jménem Slza a Lhůta záruční. Výlet do 90. slibuje DJ Bobo. A nebo společně s ním taky legendární Falco. A nejenom tohle vás čeká, ale až po 9. na frekvenci 1.
1: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Přináší Lucie Šmídová na frekvenci 1 hezkou sobotu.
2: Pěkné ráno, pokračuje ilegální tuningový sraz. Čeští fotbalisté nastoupí proti Španělům. Nehodu došetřují na D10 směrem na Prahu. Na ilegální tuningový sraz v pražských Čakovicích se v pátek večer sjeli stovky aut. Akce komplikovala provoz aut i veřejné dopravy. Asi v 10:30 večer už na parkovišti byla jen třetina aut. Akce má proběhnout také dnes, a to v Brně. Podobná akce se v minulých letech uskutečnila v jiných evropských zemích. A podle policie ji vždy doprovázelo rozsáhlé a zásadní ohrožování bezpečnosti silničního provozu a veřejného pořádku. Pod zvýšeným dohledem policie na Jihomoravy budou dál především dálnice D1, D2 a další významné silniční tahy na jižní Moravě. Změnu financování asistentů pedagoga v základních školách v pondělí projedná vláda. Asistenti by mohli být financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, namísto podle doporučení pro konkrétního žáka jako nyní. Novela, kterou připravilo ministerstvo školství, by měla přinést i profesionalizaci této pozice. Cílem změn je, aby byl asistent pedagoga stabilní součástí školy. Přesně za měsíc proběhnou volby do amerického kongresu. Tamní volební systém je ale jiný než u nás. Třeba úřady v Kalifornii komunikují s voliči pomocí mobilů, a to už několik týdnů před samotným hlasováním.
3: Američané budou volit v úterý 3. listopadu. Koncem tohoto týdne úřady v Los Angeles poslaly zaregistrovaným voličům informační SMSku, že jim byly poštou odeslány volební lístky. Lidé mají být na pozoru a zkontrolovat si, jestli obálka skutečně dorazila. A už příští týden budou občané moct vhodit svůj lístek do speciálních volebních boxů, které jsou umístěné na ulicích a budou nepřetržitě otevřené až do ukončení voleb. Z Hollywoodu pro frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
2: Českou fotbalovou reprezentaci po úvodních dvou domácích porážkách v elitní skupině A3 Ligy národů čeká nejtěžší možný soupeř. Dnes se představí proti úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům. Zápas začne ve 8:45 večer.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Na mnoha místech máme mlhy nebo nízkou oblačnost, během dopoledne by se ale měla protrhat a pak bude většinou jasno nebo skoro jasno. A nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Bouralo se u Mladé Boleslavy.
4: Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D10 ve směru na Prahu na 42. kilometru u Mladé Boleslavy, kde havarovalo osobní vozidlo do svodidel. V místě dopravní nehody je neprůjezdný pravý jízdní pruh a zdržení okolo 5 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Na frekvenci 1 pokračuje víkendové ráno s Petrem Wagnerem.
0: Krásné dobré jitro, příjemný poslech, to podstatné už bylo řečeno, pojďme si zase hrát. Jak jsem sliboval, výborná muzika, frekvence 1 i po 9. Falco, Nelly a nebo právě teď Slza.
2: Užívejte sobotu.
1: Víkendové ráno.
5: A Petr Wagner.

0: 15 minut, jinými slovy čtvrt na 10. Jsme rádio Frekvence 1, tohle je taky víkendové ráno, u kterého vás vítá Petr Vágner. Dobré jitro a pohodový poslech v další ranní hodince. Třeba pro některé z vás pohodové vstávání při další ranní muzice. Konkrétně v téhleté hodině za chvilku Katy Perry, No Name nebo DJ Bobo, There is the Party. A také mám pro vás jednu inspiraci, malý výlet do Brna. To je ta zatáčka před Vídní. Tady tenhle ten víkend totiž prozáří až do sobotní půlnoci vždycky posetnění dechberoucí světelné efekty. Jo, kde je všude uvidíte a co všechno bude osvětleno videomappingem? Počkejte si, podrobnosti vám sdělím za malou chvíli.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu.

0: a zase hmstně zima. Jsou tady krátké zprávy, frekvence 1,5 desáté.
1: Hezké dopoledne, letošní rok je zatím třetí nejsuší od roku 1961. Méně srážek od ledna do konce září spadlo v Česku jen v letech 2003 a 2015. Nemocnice v Ústí nad Orlicí dnes omezuje provoz. Může za to plánovaná odstávka elektřiny. Pacienti by měli v případě potřeby zamířit jinam. V Pražském národním divadle předají ocenění 20 laureátům cen Thálie. Ceny se udělují za mimořádné jevištní výkony v Česku, v činohře, v opeře nebo také v oboru baletu.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Kontrolujeme sobotní provoz.
3: Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D10 ve směru na Prahu na 42. kilometru u Mladé Boleslavy, kde havarovalo osobní vozidlo do svodidel. V místě dopravní nehody je neprůjezdný pravý jízdní pruh a zdržení okolo 5 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: 9 hodin, 1.40 minut, máte v uších víkendovou sobotu na frekvenci 1, příjemný poslech, hezké dobré ráno ve víkendové frekvenci 1. Teď mám pro vás zajímavost třeba na nadcházející sobotní večer v Brně. Ulice Brna totiž prozáří až do sobotní půlnoci vždy po setmění dechberoucí světelné efekty. No a právě všichni milovníci projekcí, videomappingu se tak mohou těšit na 20 instalací, které dají díky reji světel zcela nový nádech náměstím, parkům, památkám i málo známým zákoutím v městě Brně. Celá tahle akce se koná v rámci festivalu Prototyp, přičemž většina programů je přístupná zdarma. Trošičku mě to s tím světlem připomíná ten vtip, jak se ptá malý kluk táty: tati, co je dál? Měsíc anebo Brno? A ten táta ho vezme kolem ramen a říká: vidíš měsíc? No, vidím. Brno.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na Portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
3: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
4: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.

0: Hezké dopoledne vám už na vlnách frekvence 1 přeje Veronika Lhotová a tady už to nejlepší z muziky v příští hodině budou One Republic. Po 10. hodině nám zaspívá taky Sebastian. A dáme si i pecku z 90. od Unixu. Tak si počkejte na muziku a taky za chvilku na zprávy.
1: Sport přináší radost, motivuje a bourá bariéry. Oslavte spolu s námi 6. října Paralympijský den, který symbolicky spojuje všechny, co milují pohyb. Protože sport je jenom jeden. Oficiální partneři Pale Fire Capital, JISK, Strabag a mediální partner Evropa 2.
2: A bude 10 hodin a jsou tady zprávy.
0: A se zprávama Lucie Šmídová.
2: Hezké dopoledne. Baví léto si užijeme do středy. Čeští fotbalisté nastoupí proti Španělům a na nehodu pozor na D10 u Mladé Boleslavy. Slunečno a nadprůměrné teplo si můžeme v Česku užít ještě do středy. Poté babí léto skončí. Informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Ve čtvrtek se počasí zásadně změní. V Olomouckém kraji počítejte od pondělí do pátku s výlukou vlaků. Důvodem je omezení provozu a oprava kolejí. Podrobnosti k výluce řekla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: V termínu od 5. do 9. října proběhne nepřetržitá výluka v celém úseku tratě Prostějov hlavní nádraží Zbel. Ve stejném termínu bude výluka také na trati Olomouc hlavní nádraží Drahanovice Prostějov, a to v úseku Senice na Hané Prostějov hlavní nádraží. Důvodem omezení provozu je údržba a oprava kolejí, kterou bude provádět Správa železnic.
2: Po tuto dobu budou za všechny vlaky jezdit náhradní autobusy. Dopravce upozornil, že autobusy nevezmou z kapacitních důvodů jízdní kola. Pardubice žijí slavným plochodrážním závodem. Vrchol několikadenní motoristické série je na programu v neděli.
4: Tři dny světové ploché dráhy odstartovaly včera, když pátek patřil Evropě. Dnešek je ve znamení flat tracku a juniorů a zítřek je věnován hvězdám a také zlaté přilbě plochodrážnímu podniku s unikátním formátem a prestižní pozlacenou trofejí pro vítěze. Právě zlatá přilba města Pardubic patří k nejstarším a nejtradičnějším plochodrážním podnikům na celém světě. Její 78. ročník odstartuje na stadionu ve Svítkově v neděli ve 12 hodin. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Českou fotbalovou reprezentaci po úvodních dvou domácích porážkách v elitní skupině A3 Ligy národů čeká nejtěžší možný soupeř. Dnes se představí proti úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům. Zápas začne ve 20 hodin 45 minut.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Místy ještě hlásíte mlhy nebo nízkou oblačnost, to vše se má protrhat během dopoledne a pak nás čeká slunečno, většinou jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Bouralo se u Mladé Boleslavy.
5: Dopravní nehoda se stále došetřuje na dálnici D10 na 42. kilometru u Mladé Boleslavy ve směru na Prahu, kde havarovalo osobní vozidlo do svodidel. V místě dopravní nehody je uzavřený pravý jízdní pruh a zdržení okolo 5 minut. A silný provoz očekávejte při příjezdu do Brna po dálnici D1, kde se popojíždí od 185. kilometru až po exit 196. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Ze zprávy to pro tuto chvíli vše. Užívejte sobotu s Frekvencí 1 a teď už taky s Veronikou Lhotovou. Hezké dopoledne.
0: A my, přátelé, startujeme ani o prvním říjnovém víkendu. Se totiž nudit nebude, ten koná se toho poměrně dost. Kam můžete vyrazit za zábavu a taky pěknou akcí, tak to si řekneme už za malou chvilku. No a pokud byste i o víkendu rádi někomu popřáli k narozeninám nebo třeba k svátku, tak pište na číslo 736 300 444 a vzkazy s přáním oslavencům přečtu opět v polovině hodiny v naší tradiční narozeninové rubrice. Tak užívejte víkendu s poslechem Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: Guns N' Roses na frekvenci 1 až do úplného konce. Bude 10:45. Já vám všem přeju krásné sobotní dopoledne a pokud byste dneska rádi někam vyrazili, nechce se vám být doma, tak já mám pro vás takovou malou inspiraci, kde se co koná. Zámek Žinkovy v Plzeňském kraji dneska láká na ochutnávky čerstvého moštu, sajdrů, nejrůznějších jablečných specialit, ale i jablečných prohlídek zámku v rámci akce slavnosti jablek a sajdrů. Podobná akce se dneska koná taky v Ústeckém kraji na zámku Krásný dvůr. I tam se můžete těšit na jablečný den a lahodné dobroty z jablek, bohatý hudební program a pro děti taky kostýmované prohlídky. Mrkneme i do středních Čech. Kladno zve na novinku akci Vinné dvorky. Od 13 hodin budete moci v Podprůhonu ochutnat moravská i zahraniční vína. No a první říjnový víkend v obci Záhoří u Písku patří tradičně pouti s atrakcemi a taky stánkovým prodejem. Brambory, tak ty se dneska valí na Veselý kopec na Vysočině. Koná se tu totiž Bramborová sobota a pochutnáte si na bramboráčkách, šiškách s mákem a dalších bramborových jídel vařených podle tradičních lidových receptů. A Zlínská zoo na zámku Lešná, která je mimochodem krásná, byla jsem tam letos o prázdninách a opravdu všem doporučuji, zve na večerní lampionové prohlídky. První začíná v 6:30 večer. Takže to bylo ze sobotních typů všechno. Užijte si krásný víkend s poslechem Frekvence 1.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

0: sobotu dopoledne hrajeme z muziky jenom to nejlepší. Už za chvilku nás taky čeká tradiční narozeninová rubrika Frekvence 1. Stále ještě můžete psát vzkazy na 736-300-444.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Kde se bouralo, tak to se dozvíme právě teď.
2: Dopravní nehoda se stále došetřuje na dálnici D10 na 42. kilometru u Mladé Boleslavy ve směru na Prahu, kde havarovalo osobní vozidlo do svodidel. V místě dopravní nehody je uzavřený pravý jízdní pruh a zdržení okolo 5 minut. A silný provoz očekávejte při příjezdu do Brna po dálnici D1, kde se popojíždí od 185. kilometru až po exit 196. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Ať už právě teď míříte kamkoliv, tak hlavně opatrně a šťastnou cestu s Frekvencí 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: slavit. Před 57 lety se narodila americká zpěvačka Gwen Stefani s kapelinou Dat. A všichni velmi dobře do jednoho známe hity, jako například tenhle Don't Speak z roku 1995, písničku, kterou napsala Gwen o svém ex-příteli, se kterým se po 7 letech rozešla. No tak Gwen přejeme krásné 57. narozeniny. No a jdeme dál, narozeniny má dneska taky anglický herec, který si zahrál král Artuše Clive Owen. Je mu 62 let a 38. narozeniny slaví švédská herečka Alicia Vikander, která si zahrála Lara Croft v Tomb Raiderovi z roku 2018 a je navíc taky držitelkou Oscara za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli, a to ve filmu Dánská dívka. U nás přejeme všechno nejlepší herečce a taky zpěvačce Barboře Polákové ke 43. narozeninám. A komu přejete vy? Jdeme na vaše vzkazy. Všechno nejlepší k dnešním narozeninám Jirkovi Janíčkovi přeje vnučka Nelinka. Dědo, mám tě moc ráda. Krásný vzkaz. Tak my panu Jirkovi přejeme taktéž z frekvence 1 všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví k dnešním narozeninám. A mám tu ještě jeden vzkaz. Dobrý den všem na frekvenci 1. Verunko, prosím, popřej naší dnešní oslavenkyni Pavlínce Kozákové do studénky k jejím narozeninám. Milá Pavlínko, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky, a ať se ti splní vše, co si přeješ, to vše ti přejí všichni z Vysočeniny, Altmanovi, Dukovi a Lamplotovi. Tak my se taktéž přidáváme. Pájo, já doufám, že teď posloucháš, a všichni z frekvence 1, celý náš tým ti přeje krásné narozeniny, pořádně to oslavte a všechno nejlepší. No a dneska 3. října slaví svátek Bohumil, slovanské jméno, které se překládá doslova jako Bohumilý. No a všechno nejlepší k svátku přejeme téměř 18 tisícům Bohumilům. Tak a závěrem hodně zdraví, štěstí a lásky všem dnešním oslavencům přejeme z frekvenci 1. Za chviličku už muzika.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
3: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
4: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.

0: 1, je taky obutý náš zprávář.
1: 11 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Který vám řekne to nejnovější a je to Ondra Albrecht. Dobré dopoledne.
2: Hezké dopoledne také ode mě. Změna financování asistentů pedagoga v základních školách bude na programu jednání vlády v pondělí. Němci nepatří k Evropě, v Evropě k národům, které rády platí kartou. To se ale má změnit novým vyhlášením. No a zdržíte se na dálnici D1 ve směru na Brno, ale také v opačném směru. Změnu financování asistentů pedagoga v základních školách v pondělí projedná vláda. Asistenti by mohli být financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, namísto podle doporučení pro konkrétního žáka jako nyní. Novela, kterou připravilo ministerstvo školství, by měla přinést i profesionalizaci této pozice. Cílem změn je, aby byl asistent pedagoga stabilní součástí školy. Pilot, který se pokusil o havárii letu Fly Dubai se 182 lidmi na palubě, se jmenuje Hamam Hamami. Informovala o tom agentura AFP, které to sdělili tři zdroje obeznámené s případem. Pilot měl podle AP a zdroje deníku The Wall Street Journal v rodném Ománu zákaz létat, protože existovaly obavy, že přijímal extremistické názory. Později ho zaměstnala letecká společnost se sídlem ve Spojených arabských emirátech. Zatím totiž není ani jasné, do jaké míry ho nový zaměstnavatel prověřoval. Němci nepatří v Evropě k národům, které rády platí kartou. V hotovosti podle posledních průzkumů zatím platí téměř polovinu transakcí. Situace se ale mění a hlavně mladá generace stále častěji sahá po platební kartě, mobilním telefonu nebo hodinkách. Trend chce nyní podpořit i ministr financí. Navrhl, aby měli obchody povinnost přijímat i bezhotovostní platby. Vývěsky s nápisem jen hotovost by se tak brzy mohly v Německu stát minulostí. Obránce Vladimír Coufal bude českým fotbalistům chybět kvůli zranění i ve večerním zápase Ligy národů ve Španělsku. V nominaci k utkání není stejně jako proti Anglii útočník Václav Seik. Naopak nechybí nováček Ryan Nadery. Německý rodák si může připsat premiérový start za českou reprezentaci.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes čekáme teploty, které budou kolem 20 až 25 stupňů Celsia, na horách jen kolem 16. Většinou bude jasno nebo skoro jasno a dopoledne se ještě místy můžou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: S kolonou počítejte na dálnici D1 na 45. až 49. kilometru zhruba na 20 minut. Před samotným Brnem je potom hned několik nesouvislých kolon. Začínají už v úrovni náměště nad Oslavou a pokračují až po 193. kilometr. Zdržíte se tam taky nějakých 15 až 20 minut. S hustým provozem počítejte stále taky ve zúžení hnedka u Prahy, a to v obou dvou směrech, zhruba kolem toho 25. kilometru. Tak šťastnou cestu, ať to jezdí, pokračuje Veronika Alhotová.
0: Je to tak, vzhůru do další hodiny. Přátelé, legendární hudebník oznámil konec kariéry, ale přece jenom ještě naposledy zavítá i k nám do Česka. Podrobnosti za chviličku a 26 500 korun máme pro někoho z vás, našich posluchačů. No a stačí jen správně říct jedno jediné slovo a peníze budou vaše. Informace v téhle hodině, teď už ale 3 minuty po 11. hodině se vracíme po zprávách zpátky k muzice. Jsme Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky a Veronika.

Some of them have run away to the hills and have no shelter.

0: A na Frekvenci 1 se teď podíváme na legendu, kterou je bez pochyby britský zpěvák Rod Stewart. Ten má na kontě spoustu megahitů, které zpívá už od svých 19 let. A v 81 letech oznámil konec kariéry. Podle jeho slov, cituji, moji drazí přátelé, nastal čas rozloučit se se životem na cestách. Tak to řekl Rod Stewart a zároveň oznámil své poslední koncertní turné s názvem The Final Encore v příštím roce. No a dobrou zprávou je, že zpěvák zavítá i k nám do Česka. V Praze se představí 24. června. Takže, kdybyste si chtěli naposledy zaspívat živě s Rodem Stewartem, přidejte si datum 24.6. do kalendáře a radím moc neotálejte se vstupenkami. Včera odstartoval prodej a přece jenom to bude u nás poslední koncert téhle rockové legendy, která v lednu oslaví 82. narozeniny. A po svém posledním turné v roce 2027 odejde Rod Stewart z hudební scény a pověsí mikrofon na hřebík.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.

vše, vše může tu být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: A tak se připravte, že se zdržíte za Prahou na 44. až 50. kilometru zhruba nějakých 20 minut. Pokud to dotáhnete až k Brnu, tak tam se zdržíte taky znovu v koloně, a to asi na půl hodiny od z tého 87. kilometru. Za Brnem už se potom jede bez větších komplikací. No a na té D1 ještě zůstaneme, posuneme se ještě kousek dál na severovýchod, tak to konkrétně na 301. až 303. kilometr, tak tam se také pracuje na silnici a tvoří se tam menší kolona, která vás drží zhruba nějakých 10 až 15 minut. Tak především pevné nervy a šťastnou cestu s Frekvencí 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Opět Mr. Prezident a bude taky Alex Warren. Teď ale peníze.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
0: V naší oblíbené soutěži Poslední slovo hádáte slovo na konci věty našeho hosta. Tím byla nedávno kapela Čechomor, František s Karlem, a ti nám prozradili, bez čeho se na koncertech neobejdou.
3: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Tak co pánům z kapely Čechomor asi nesmí na koncertě chybět? Pokud vás teď náhodou napadlo nějaké poslední slovo, tak dobře si ho zapamatujte a volejte opět v pondělí ráno do studia Frekvence 1 a vyhrajte 26 500 korun. Budu vám držet palce.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. You and me.
4: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
6: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
7: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.

dopoledne. Takže pokud zrovna už se dáte k obědu, tak vám přejeme Frekvence 1 dobrou chuť. No a tady už je ochutnávka muziky po 12. Lady Gaga.

0: Bečku, Dario G.
1: To bych uměl třeba.
0: Jo, tak pojď.
1: Tu. No dobře, jak nepojďme dál.
0: Tak ano, jdeme dál. A tady už jsou zprávy.
2: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty jdou Ondrovi Albrechtovi nejlépe. Je to tvoje.
1: Přesně tak. Hezké poledne. Policisté při ilegálním tuningovém srazu v Praze zaznamenali 176 přestupků. Jednoho řidiče zadrželi. Slunečno a nadprůměrné teplo skončí, a to konkrétně babí léto odejde zřejmě v půlce tohoto týdne. No a zdržíte se ještě stále na dálnici D1. Policisté při ilegálním tuningovém srazu v Praze zaznamenali 176 přestupků, rozdali pokuty za téměř 272 tisíc korun, jednoho řidiče zadrželi. Na parkoviště u hypermarketu v Čakovicích včera večer dorazilo podle odhadu až 1000 aut a asi 2500 lidí. Akce komplikovala dopravu, policie proto kontrolovala odjíždějící řidiče. Účastníci srazu se mají dnes přesunout do Brna, kde policie také dohled posílila. O tom, že se má v Česku uskutečnit ilegální sjezd až 1000 tuningových aut, Europe Illegal Season End 2026 policie informovala v úterý. Slunečno a nadprůměrné teplo si lidé v Česku můžou užít ještě do středy. Potom takzvané babí léto s největší pravděpodobností skončí. Na Facebooku to dnes napsal Český hydrometeorologický ústav. Ve čtvrtek se začne ochlazovat a na většině území zaprší. Dnešní ráno bylo na některých místech už poměrně chladné a mlhavé. Teploty byly ojediněle i kolem 3 stupňů Celsia. Nejchladněji bylo na Šumavě. Kvilda Perla naměřila minus 4 stupně. Francouzští policisté v souvislosti s násilnými studentskými protesty a blokádami, které se dotkly stovky škol, jen za pátek zadrželi přes 1700 osob, uvedl to večer ministr vnitra. Zaznamenány jsou také případy polévání učitelů benzínem nebo vyhrožování napadené policistce smrtí, píše to web Le Figaro. Kvalifikaci na velkou cenu Bahrajnu Formule 1 v Malajzii ovládl Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. Čtyřnásobný mistr světa porazil na trati v Sepangu o 298 tisícin sekundy Lewise Hamiltona z Ferrari. Třetí byl Isaac Haidar, který ale kvůli nasazení nové pohonné jednotky klesne na startu o 5 příček. Na jeho místo se posune dnes čtvrtý lídr šampionátu Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Tak zatím si to babí léto ještě budeme užívat. Dnes teploty 20 až 24 stupňů Celsia, většinou jasno nebo skoro jasno. V severozápadní polovině Čech se můžou vyskytnout mlhy nebo nízká oblačnost.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Tak kolona na 303. kilometru dálnice D11 se rozjela, tam už se jezdí bez komplikací. Stále se ještě ale zdržíte na dálnici D1. A to na 46. až 50. kilometru ve směru na Brno asi 15 minut. Před samotným Brnem je potom zdržení zhruba na půl až tři čtvrtě hodiny. První kolona začíná na 176. kilometru. Další výrazné zbrzdění je potom na 187. kilometru. Za Brnem a za odbočkou na Vídeňce už jezdí bez větších komplikací. Tak ať to vydrží šťastnou cestu, ideálně ve společnosti Frekvence 1 a Veroniky Elhotové.
0: Tak přátelé, my zahajujeme další hodinu. I za chvilku pro vás budu mít pozvánku na svatomartinské slavnosti, a to napříč Českem. Přece jenom máme říjen, listopad je za rohem. No a za rohem, ať chceme nebo ne, jsou taky Vánoce. A k Vánocům patří kultovní film Sám doma. Ten můžete vidět na velkém plátně, navíc v doprovodu symfonického orchestru a sboru. Pozvánka na Sám doma in koncert v téhle hodině na Frekvenci 1.
3: To nejlepší z muziky a Veronika Elhotová.

0: 12 hodin na 13 minut, s vámi je Frekvenci 1, listopad už za pár týdnů a s ním taky svatý Martin na bílém koni. Uvidíme, jestli letos přijede na tom bílém koni a samozřejmě taky první mladá vína. V nové epizodě podcastu Jana a bílety na míru se proto vydáte na svatomartinské slavnosti napříč Českem. Začnete v Brně, kde se tradičně slavnostně otevírají první lahve přesně v 11 hodin.
1: Hlavní zážitek začíná v 10 hodin žehnáním vína v katedrále svatého Petra Pavla na Petrově a tam odtud se vydává velkolepý průvod v čele se svatým Martinem na bílém koni. Vypadá to moc hezky, teda musím říct. A jedou přes Zelňák, přes Zelený trh, potom na náměstí Svobody a tam se právě v 11 přesně otevírá první láhev. Mají k tomu samozřejmě různý husí dobroty a bašty, který na tu Moravu samozřejmě patří.
2: Mě by jenom zajímalo, když se jako rozhoduje o tom, kdo bude sedět na tom koni, tak co jsou kritéria?
1: No, tam je pozor, já jsem si vždycky myslel, že tam je jedna konkrétní osoba v tom Brně.
2: Vejška, dílka.
1: Dílka, nevím, jestli se to, no, jak sedíš, není toho moc vidět, ale...
2: Já bych to koně.
1: To tam je ta dílka taky jako dost zásadní.
0: Podíváte se ale taky například do Uherského Hradiště, kde nechybí folklor, kroje, cymbálová muzika, ani pořádný jarmark. Svatomartinské slavnosti si užijete třeba i v Praze.
1: V 11 hodin, 11 minut, tady je to přesný, přijíždí svatý Martin v autentickém zbroji římského vojáka na bílém koni na Karlův most.
2: Oh.
1: Doprovází ho průvod vojáků, kejklířů a povoz s koněmi vezoucí svatomartinské víno.
2: Takže je prostě to, performance jako prasa.
1: Je to krásný, ale je tam prostě mraky lidí všude a na tom mostě, tak tam si to umíš představit.
2: Na tom pražském mostě
1: svatý Martin roste.
2: Tak, no, teď si vem pro ty, přesně pro ty turisty, pro ty Aziaty, teď vůbec neví, co se tady jako děje. Že?
1: Oni myslí, to sem patří, že prostě jede do práce někdo. Jo?
0: Kde si svatomartinský košt užít naplno, kam vyrazit za atmosféru a kde si dát skleničku mladého vína, poslechněte si další epizodu podcastu Jana a výlety na míru. Najdete ji na všech tradičních podcastových platformách, jako je třeba YouRadio Talk a taky na webu Frekvenci 1. Když uvidíte

0: Ste práve teď za volantem, skontrolujeme samozřejmě i naše dálnice.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Kde se bobralo, to ví Petra.
2: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel se došetřuje na dálnici D1 ve směru na Prahu na 49. kilometru Psáře, kde se srazily dvě osobní vozidla. V místě dopravní nehody je zdržení okolo 10 minut. A silný provoz očekávejte při příjezdu do Brna po dálnici D1 ve směru na Vyškov, kde kolona je od 185. kilometru Kývalka.

0: Zrovna ta poklada není to pravý štěstí.
1: Nakupovala jsem na samoobslužní pokladně v Maďarsku.
0: No.
1: Bylo to dlouhý. Bylo to s AI a bylo to strašně dlouhý.
0: No.
1: Najít pečivo.
0: To bylo maďarský. No tak to nejde. To si neumím vůbec představit. Do toho bych nešel.
1: Celé odpoledne kvůli pár rolíčkům, ale tak...
0: Ne, do toho bych ani nešel.
2: Jan Kraus a Blondýna.
3: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.
4: Ahoj, tady je Richard Krajčo z kapely Kryštof a tady je na Frekvenci 1 naše novinka Půlnoční hřích. Písnička, kterou s námi naspívala Dominika Haládžia. Jo, a na podzim bude celé album. Těšte se.

0: No a přátelé, jestli pak už máte naladěnou vánoční atmosféru, tak tohle by vás mohlo bavit. Kultovní film Sám doma se vrací na velké plátno a tentokrát znovu v doprovodu živého symfonického orchestru a sboru. Sám doma in koncert měl loni v pražském O2 Univerzu vyprodáno, no a letos se tam vrací ještě jednou. Film s Kevinem McAllisterem uvidíte v původním českém dubingu a jeho každý komický a taky napínový moment bude živě doprovázet hudba Johna Williamse v podání 150 profesionálních hudebníků. Takže místo klasického domácího sledování dostanete Kevina, Harryho a taky Marva přímo na velkém plátně a k tomu navíc velkolepý živý koncert. Sám doma in koncert se koná 15. prosince v pražském O2 Univerzu. No a protože loňský ročník byl vyprodaný, vstupenky jsou už teď v prodeji. Tak jestli si chcete letos užít Sám doma trochu jinak, 15. prosince v O2 Univerzu.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.

Eňa, na frekvenci 1, 13. hodina klepe na dveře. Jsme rádi, že jste s námi. Přejeme vám krásné sobotní odpoledne a pojďme na muziku, která je pro vás přichystaná po celý Ava Max.

0: zprávy.
1: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A to má pro vás Ondra Albrecht.
2: A já přeju hezké odpoledne. Smartwings změnili vedení po odkoupení tureckou aerolinkou Pegasus. Severní Korea dnes odpálila balistickou střelu směrem k moři. No a zdržíte se na dálnici D1. Generálním ředitelem letecké společnosti Smartwings se po převzetí tureckou leteckou společností Pegasus Airlines stal Emre Pekesen. Nahradil Romana Vika. Finanční ředitelkou je Nur Karabačaková, která vystřídala Jiřího Jurána. Oba turečtí manažeři zatím působili v Pegasus Airlines. Společnost Smartwings o tom informovala na síti LinkedIn, jak upozornili servery z dopravy.cz a airways.cz. Pegasus Airlines získala české aerolinie a skupinu Smartwings za asi 3,8 miliardy. Umělou inteligenci využívá v rámci pracovní náplně už více než polovina lidí, konkrétně 56%. Před 2 lety to byla přesně třetina. Ti, kteří používají, nejčastěji uvádějí, že pracují produktivněji. Část uživatelů má čas navíc na jiné aktivity. Vyplývá to z průzkumu ČSOB Index inovací, uskutečněného letos v srpnu mezi tisícovkou dospělých. Severní Korea dnes odpálila balistickou střelu, která podle jihokorejské armády uletěla více než 700 kilometrů směrem k moři u východního pobřeží. Severokorejská média následně uvedla, že šlo o strategickou střelu středního doletu. Severokorejská armáda podle Soulu odpálila střelu z oblasti kolem města Wonsan. Kim Yo-chong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Jong-una, ve svém prohlášení podle Reuters uvedla, že šlo o zkoušku strategické zbraně středního doletu. Útočník David Pastrňák přispěl v NHL 2 asistencemi k vítězství hokejistů Boston Bruins na ledě Winnipegu 4-3 v prodloužení. Brankář Lukáš Dostal zapsal 27 úspěšných zákroků při výhře Anaheimu nad Vegas 4-3. A za Golden Knights jednou skóroval v přesilovce Tomáš Hertl.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes bude 20 až 24 stupňů Celsia, na horách kolem 16, většinou bude jasno nebo skoro jasno. Dopoledne se hlavně v severozápadní polovině Čech můžou vyskytovat mlhy, které místy vydrží až do odpoledne.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Na dálnici D1 se stále zdržíte, konkrétně největší zdržení je před Brnem, a to na 187. až 193. kilometru. Tam je to stále zhruba na půl hodinky. Se zdržením ale počítejte taky v úseku kolem 43. až 50. kilometru, kde se jede opět pomaleji kvůli práci na silnici a zúžené silnici. Tak především šťastnou cestu s Frekvencí 1 a Veronikou Elhotovou.

0: smát. A taky si poslechneme, jestli měli hlavní představitelé nové romantické komedie Tango pro tři, Kristýna Boková a Ján Koleník ve filmu Taneční dublery. Tak zůstaňte s námi, teď už 2 minuty po 13. hodině se vracíme zpátky k muzice.
1: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: sobotu a tak jako každou sobotu i dneska se jdeme zasmát, protože vtip v rubrice Zkus mě rozesmát má pro vás Jana s Mikešem.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
3: Dámy a pánové, máme tady vtip.
4: Manželský pár jde po ulici a manželka říká: no podívej se, vidíš Karle, vidíš tamhle toho ožralu?
5: Kdo to já?
4: No, před 10 lety jsem ho odmítla jeho žádost o ruku.
5: Ty vole, on pořád slaví.
1: Líbí se vám vtipy Jany a Mikeše?
2: Další najdete na Instagramu a Facebooku Frekvence 1.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Frekvenci 1. No a v týdnu s námi byli herci Kristýna Boková a taky Jan Koleník a kolegové se jich ptali, jestli jsou ve filmu Tango pro tři taneční dubléři.
1: Nejsou! A na to jsme hrdí. Mm-hmm. Nejsou.
0: Nejsou.
1: Aj keď mali sme niekedy také myšlienky, že čo keby, ale nie sú tam. Ani nevieme, ako sa stalo, že skrátka to...
2: No chtěli jsme si to zatancovat. Chtěli jsme, oba si myslím, že jsme to chtěli dát a dali jsme to.
3: A dali.
2: A ještě nevíme teda, jak to vypadá.
4: Půjdem do kina.
1: Já to ani nebylo třeba. Ne?
2: Ale pocitově jsme to dali.
4: Počkej, oni to vystřihli.
2: No, to je taky možný, že všechny ty naše vrcholy, které jste mi pocitovali, tam třeba vůbec nejsou. Takže...
0: To prozradili herci Kristýna Boková a Jan Koleník, které můžete vidět ve filmu Tango pro tři. Celý rozhovor s nima si můžete poslechnout buď na našem webu frekvence1.cz, anebo taky na platformě You Radio Talk.
5: Frekvence 1. Doprava.
0: Teď už ale můžete poslechnout Ondru Olbrechta, který vám řekne, kde se zdržíte.
6: Hezké odpoledne, no tak stále se zdržíte na dálnici D1. To je takový evergreen vlastně našeho cestování po Česku, že jo. To je vlastně taková jako jistota. Pokud chcete někde do kolony, tak vždycky jeďte k Brnu na dálnici D1. Ve směru od Prahy je tam aktuálně ty kolony jsou dvě. Jedna, ta menší, tak ta začíná zhruba na 178. kilometru, kousek před Rosicemi. Tam se zdržíte zhruba na 10 minut, ale potom je tam druhá větší, která vás obere tak o půl hodiny života, a to na 189. až 196. kilometru. Dobrá zpráva ale je, že ta situace, která blokovala a zpomalovala provoz na dálnici D1 kousek blíž u Prahy na 43. kilometru, tak tam už to zdržení není moc velké. Je to asi zhruba na 5 minut maximálně, takže aktuálně se připravte a obrňte trpělivostí, hlavně pokud jdete po dálnici D1 a blížíte se k Brnu ve směru od Prahy. Tak šťastnou cestu.
5: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: 13:40, krásné sobotní odpoledne. No a včera jste mohli s námi opět potrápit mozkové závity ve vědomostním kvízu Frekvence 1 se střel Miloše. Pokud jste to náhodou nestihli, tak vůbec nevadí, kvízy najdete všechny zpětně na našem webu frekvence1.cz a čeká vás 9 otázek na jedno téma, který se každý týden mění. Takže trénujte, protože už příští pátek v 9:45 můžete živě ve vysílání Frekvence 1 sestřelit našeho kolegu Miloše Pokorného. No a poměřit tak své znalosti i s ostatními posluchači. Stačí mobil a nebo počítač s internetem. Tak co, frekventáci, máte na to? Sestřelte Miloše příští pátek. No a za chvilku ve 14:00 už vás svým humorem taky sestřelí můj kolega Marek Malášek, se kterým si užijete zbytek sobotního odpoledne. A my se uslyšíme opět zítra.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.

0: Frekvenci 1 Katy Perry a do další hodiny se krásně, ale s přehledem vejde Taylor Swift. Stejně tak Eva Farná. No a ten, kdo rád klasiku, tak určitě ocení R.E.M. Ale kdo chce být v obraze, ocení Ondru Albrechta.
1: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Ondru Albrechta se zprávami.
2: Já přeju hezké odpoledne. Lidé si dnes pochodem připomněli bývalého prezidenta Václava Havla. Rusko vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince, aby opustili Kyjev kvůli plánovaným útokům. No a zdržíte se stále na dálnici D1 u Brna. Kolem 40 lidí dnes dopoledne vyrazilo na pochod z Trutnova na Hrádeček, aby si připomnělo letošní 90. výročí narození bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla. Část lidí na 7. ročník pochodu přijela do Trutnova vlakem z Hradce Králové. Další se přidali až přímo v Trutnově. Rusko dnes vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby město opustili, jak píše AFP. Ruské ministerstvo zahraničí varovalo, že armáda bude na metropoli i dál podnikat masivní údery, které označilo za odvetné. Odpovědnost za případné negativní důsledky tak budou podle Ruska nést výhradně ti, kteří budou varování ignorovat. Moskva v poslední době zintenzivnila útoky na Kyjev. Ruské dronové útoky v posledních dnech poškodily důležitý jižní most přes řeku Dněpr a dnes zasáhly také severní most. Ukrajina čelí ruské invazi od roku 2022. Leo Express od pondělí přeruší železniční linku z Polské Přemyšle přes Prahu do německého Frankfurtu, která v plném rozsahu začala fungovat na konci července. Jako důvod uvádí výluky na německém území, uvedl to dnes server z dopravy CZ. Dopravce zatím neví, kdy a případně zda linku opět obnoví. Český jezdec Filip Salač odstartuje do velké ceny Japonska Moto 2 z druhého místa, přestože kvůli pádu v kvalifikaci odjel jen dvě měřená kola. Porazil ho pouze Španěl Guevara. Salačovi v první zatáčce podklouzlo přední kolo a skončil v kačírku na zemi. Na trati se jezdec stáje OnlyFans American Racing vrátil asi 3 minuty před koncem kvalifikace a i když stihl jen dvě kola, časem 1.46.902 si zajistil druhé místo na startu.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes budou teploty kolem maximálně 24 stupňů Celsia, bude jasno nebo skoro jasno a k tomu všemu bude vát slabý mírný vítr. Zítra potom počítáme s tím, že teploty budou opět kolem 20 stupňů Celsia, postupně se ale bude už zatahovat.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Najdeme ještě na silnice, jak jsem říkal, tak stále se zdržíte na dálnici D1 před Brnem, a to konkrétně v koloně, která začíná na 178. kilometru a budete v ní popojíždět až po 196. kilometr, celkem zhruba půl hodiny. V opačném směru se potom mírně zdržíte na silnici, na dálnici D1, a to konkrétně na 189. kilometru ve směru do Prahy. No a zdržení je aktuálně taky na D10 na 42. až 40. No a v opačném směru ve stejném úseku kvůli práci na silnici a zúžení. Tak šťastnou cestu. Teď už s vámi pokračuje Marek Malášek.
0: To je totiž zvláštní, tady tenhle ten jingle, ty to určitě znáš.
2: No.
0: Když se vystřídají moderátoři, nikdo neví, kdy má začít mluvit tady do tohoto.
2: A já to vím.
0: Ale to já vím, že ty to víš.
2: Já to vím, ty jsi mě nenechal domluvit jenom. Jo. A už to zapnul.
0: Moje chyba, promiň.
2: No, tak.
0: Já jsem moc pohloval.
2: No.
0: Zpráva
2: takhle,
0: zví,
2: když... Já už tu jsem od 11 a ty si teď přišel, takže kdo je v právu? Já.
0: Ano, no tak jsi služebně starší, pane Dešek. O tom žádná, ti nebudeme hejbat. Ale když už tady jsme, tak to využijem.
2: No.
0: Protože o tobě se ví, večírkový svatební DJ.
2: Ano.
0: No ale pojďme si ještě říct, který ty akce vlastně, kdy si tebe nebo mě ty lidi jakoby pozvou, který máme nejraději. Protože je takovej žebříček, tak bych to rád zkontroloval, jestli to tak skutečně jako je.
2: Jako univerzálně by se dalo říct, krátký a dobře placený.
1: To nejlepší z muziky
3: a Marek Malášek.

0: frekvenci jedna z té nejlepší muziky je Starship. No a já jsem sliboval, že se podíváme společně s Ondřejem Albrechtem, významným a velmi jako úspěšným DJ. Můžu to takhle říct, neurazí tě to?
1: Ano, tak minimálně na našich radiokempech jsem velmi úspěšný, že jsem jediný, že jo?
0: Ano. A to
1: občas vlastně zlikvidovat konkurenci je to nejlepší, co můžeš udělat.
0: Nejlepší je si ji vůbec ani nevzít
1: tak,
0: sebou.
1: Tak, přesně.
0: A já jsem tady našel takový žebříček nejvíce stresujících hraních, nebo nejvíce stresující hraní pro DJ.
1: No.
0: Že nejméně stresující hraní jsou branče.
1: Dobře, to nehrávám, ok.
0: Narození nové party.
1: To hrávám a to je docela stresující občas.
0: Svatební večírky.
1: Ty hrávám hodně, to je hodně stresující občas.
0: Když hraje DJ v baru.
1: To jsem hrál jako milionkrát a záleží strašně na tom baru, no. Jakože víš, jako když to je jako nějaký jako malý bárek, tak je to v pohodě, když to je větší bar, no, a taky záleží na hodině, že jo.
0: Studentské akce.
1: Těch jsem odehrál taky mraky a to zase tak stresující nebylo, protože tam byly studentky.
0: Jo, má to nějaký pročikus do sebe dobře pasující. No. Jsme v půlce, noční kluby.
1: Noční kluby, jakože to se myslí jako hudební nebo nějaké?
0: No, ano. Nemyslím tím
1: jako hambinec, nějaké hambince, ale... Protože já jsem hrál i v hambinci, pozor.
0: Jejda, a tam to nebylo stresující? Tam jsou taky holky.
1: Tam nikdo moc nebyl, no. Ale noční kluby to jako je stresující hodně, protože tam je hodně lidí a všichni chlastají, že jo, a to je stresující, aha. No.
0: Soukromé oslavy, padesátiny.
1: Tak prostě narosky, že jo, to je vlastně furt na stejno.
0: Školní plesy.
1: Těch jsem taky pár odehrál, to je docela náročné, to ano, to je stresující.
0: Mm-hmm. Firemní akce.
1: Zase záleží na firmě. Některé firmky jsou stresující hodně, protože je to třeba jako je tam 450 chlapů od strojů, kteří prostě za tebou chodí něco chtějí, a nebo je to pro nějaké manažery, kterým je to úplně jedno a tam popíjí proseko a hotovo, že?
0: A nejvíc stresující jsou podle všeho, nebo podle tohoto žebříčku svatby pro DJ.
1: Svatby. Mm-hmm. Jako takový. Jako svatby obecně takhle.
0: Ano, celá, komplet, s obřadem.
1: No tak stresující to je, že jo, protože když to něco pokazíš, tak ty jako zkazíš ten velký den, že jo. Pustíš špatně písničku, když přichází nevěsta k oltáři. Víš, nebo třeba, já nevím, do mikrofonu jim řekneš jiným jménem, než se jmenuje, protože to byly ty z minulého víkenda, nebo tak. Víš, jako, je to stres ta svatba.
0: A může se, to se třeba stalo jednomu mému kamarádovi?
1: No.
0: Že třeba na tu svatbu, když hraješ i na obřadu, že na ní nepřijdeš?
1: No tak může se to stát, no. Když jako zapomeneš.
0: Takhle. Ano, když zapomeneš. A teďka?
1: No.
0: Je dobrý to vůbec jako potom jezdit?
1: Já si jako myslím, pozdě? Že asi jo. No, hodně jako tak jako omluvný výraz, slevička, víš, jako...
0: Jako velká slevička.
1: Velká slevička.
0: Myslíš, no. Jako, že by třeba pomohlo, že jediný, jako, že by si třeba předtím, jako na revanč, abys nedostal do držky.
1: Že by si nezvíš kytičku, nebo
0: co? Ne, kdyby si třeba zlomil ruku o záchodový prkínko. Že auto bourací, to je, myslím, zbytečný.
1: Ne, prostě, přesně, rozflákáš se u tak a pojďte se, co se mi stalo, nemůžu za to, pardon.
0: A ještě přijdeš, tak já i s tou zlomenou rukou, pojďte, to je formát a stejně to odehrál.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.

0: vysavače šel za to do vězení. Co vy?
1: Von.
0: To? Von.
1: Za to, že ji šmíroval.
0: On za to nemohl.
1: No ne, tak...
0: Robutek šmíroval.
1: No ne, tak podívejte, nevěra zakázaná není. Šmírování zakázaný je.
0: No tak...
1: I když u manželky nevím, jo, je dobrý si to dát do předmanželské smlouvy, že jakýkoliv šmírování je povoleno. Ale to tak je, no. Nevěra není, to je její svobodná volba, to je svoboda slova, svoboda sexu a tak dále. No ale ten, to sledování samo o sobě bez jejího souhlasu. I když, jak říkám, u té manželky je to divný, k tomu, že by platil argument, že on ji nechtěl sledovat, ale že Lux luxoval a při té příležitosti našel morální smetí.
0: On to akorát použil při rozvodu, to zase
1: No, to vůbec ne, no.
0: No.
1: A kde to bylo?
0: V Tajvanu.
1: No, Tajvan, to je nějaký troska.
0: To by se u nás nestalo, veď?
1: No, myslím, že tohle by opravdu nehrozilo, ale tak oni ty asijský národy a země jsou pro nás tak si často nevyspytatelný a nepochopitelný. To je jiný svět, jiná kultura, všechno je jinak.
0: Já si jenom tak říkám, jako kdo prohlíží záběry z Luxu.
1: Vy nemusíte prohlížet. On vám je někam naposílá, když na to přijde a pak se tam dojdete a třeba si řek pro zajímavost se podívám.
0: Jo, tak jak,
1: jako
0: jak
1: toho chápu. Jestli tam něco není a najednou kouká a tam žena na plese jako parádní. Takže to jako nemuselo vůbec vznikat koncepčně.
0: Jo, jo.
1: Já se jenom tak řekl, podívám se, co tam vlastně mám z toho Luxu. No. K tomu to, jak tady říkáte, mě vede k tomu, že bych ho mohl koupit k narožská milonce. Jak oni pořád píšou kreténi, že žijeme odděleně a takový, to by se jim hodilo. Kraus koupil Lux, aby sledoval chýlkou. Stejně mu to nepomůže, ať si uklidí jinde. To by byly titulky těch hovnivám.
2: Jan Kraus a Blondýna.
3: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Ostrá, Ondra Albrecht, to v celou, ale do té doby ještě Helena Zeťová, Stevie B anebo Bonnie Tyler. Tak mějte krásnou sobotu. I don't like my
1: mind right now. Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body & Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.

0: Stevie B a jak do další hodiny, tak určitě Luis Capaldi. Vyznání přidá Petr Kolář. A mám v plánu i Shakespeare Sisters. Ano, a tento legendární boj dobra se zlem. No a za malý moment přihodí Ondra Albrecht. Pojď se zprávami.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chybí, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. 15 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
3: Zprávy Ondřeje Albrechta.
4: Dneska odpoledne premiér Andrej Babiš odmítá, že by jeho vláda zmírnila postoj vůči Rusku. Policisté při ilegálním tuningovém srazu v Praze zaznamenali 176 přestupků. No a zdržíte se ještě stále na dálnici D1 před Brnem. Premiér Andrej Babiš odmítá, že by vláda zmírnila postoj vůči Rusku. Reagoval tak na ruskou velvyslankyni v Praze Annu Ponomarjovou, podle které současný kabinet utlumil protiruskou rétoriku. Babiš její tvrzení označil za nepravdivé. Naopak ministr zahraničí Petr Macinka jí dal za pravdu. Podle něj vláda ukončila to, co označil za hysterické pokřikování předchozího kabinetu a místo ostrých vyjádření chce dělat konkrétní kroky. Opozice varuje, aby vláda rizika spojená s Ruskem nezlehčovala. Vodáci dnes v Suchdole nad Lužnicí na Jindřichohradecku ukončili sezónu. Při tradičním už 46. ročníku zamykání Lužnice u vodácké základny symbolicky otočili v řece klíčem na jeden západ. Na 7-kilometrový úsek k jezu v Pilaři oproti jiným letům ale vyrazilo jen několik desítek lodí. Dobrou náladu jejich posádkám nepokazilo ani suché místy obnažené dno řeky. Jan Wiplinger z vodácké základny Suchdol nad Lužnicí řekl:
5: Já si myslím, že letos je historicky největší sucho, že jsme nikdy takhle nízký stav na Lužnici nezažili při těch našich akcích. My tady na Lužnici žádnou zadrženou vodu nemáme, bohužel, takže ten stav byl opravdu velmi nízký, ale úsek ze Suchdola do Majdoleny, ten krátký úsek 7-kilometrový, se ještě dal tak jako s obtížema jezdit a pár vodáků se tady na Lužnici vyskytovalo, no.
4: Vodáků v sezóně jezdí tisíce. Jejich zájem dokládají také zamykání první říjnovou sobotu nebo odemykání poslední sobotu v březnu i vánoční jízda 25. prosince, kdy vodáci řeku zamykají na druhý západ. Policisté při ilegálním tuningovém srazu v Praze zaznamenali 176 přestupků, rozdali pokuty za víc než 250 tisíc korun a jednoho řidiče zadrželi. Na parkoviště u hypermarketu v Čakovicích včera večer dorazilo podle odhadů až 1000 aut a asi 2,5 tisíce lidí. Akce komplikovala dopravu, policie proto kontrolovala odjíždějící řidiče. Účastníci srazu se mají dnes přesouvat do Brna, kde policie také posílila dohled. Kvalifikaci na velkou cenu Bahrajnu Formule 1 v Malajzii ovládl Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. Čtyřnásobný mistr světa porazil na trati v Sepangu o 298 tisícin sekundy Lewise Hamiltona z Ferrari. Třetí byl Isaac Hadjar, který však kvůli nasazení nové pohonné jednotky klesne na startu o 5 příček. Na jeho místo se posune dnes čtvrtý lídr šampionátu Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu.
0: Frekvence 1.
2: Počasí.
4: V noci opět místy můžou přijít i přízemní mrazíky. Teploty budou kolem 9 až 4, v údolích kolem 2 stupňů Celsia. Bude poměrně jasno. Zítra bude spíše od západu přibývat oblačnosti. Teploty pro neděli budou ale stále kolem 18 až 23 stupňů Celsia.
2: Frekvence 1.
0: Doprava.
4: Největší zádrhel na silnicích aktuálně je stále před Brnem na dálnici D1. Tady jsou dvě kolony, aktuálně hlavní na 172. až 180. a ta další na 189. až 193. kilometru. A necháte tam při průjezdu i více než 3/4 hodiny. Tak pevné nervy, obrňte se trpělivostí a něco pěkného vám k tomu pustí Marek Malášek.
3: Přesně tak, děkuju. Moc pěkný, Andre, jak jsi mluvil o tom zamykání řeky, byl jsi někdy účasten, Ondři, tady tohoto?
4: Ne, nebyl.
3: Nebyl?
4: Byl, ne.
3: Já jsem jednou odemykal řeku Moravici a musím říct, že to je teda, pokud se vás, přátelé, na to snaží někdo nalákat, jako pojď, bude tam spousta pěkných holek, vodaček,
4: no.
3: Je to na vodě. Přátelé, odemykání a zamykání řek je vyrazeno vyloženě pro ty starší.
4: Jo.
3: Pro ty... No. Dalo by se říct vlastně pro ty kovaný.
4: Jo.
3: Takže
4: tam pošlem dědu.
3: Přesně tak. Takhle to bylo, když já jsem odemykal tu Moravici. A to mi ještě říkali, neber si nic, já ti jen půjčím holinky. Stačí. Jo. Kamarád má 2 metry. Jo. Takže já při svojí výšce jsem ty holinky měl až do půdy stehen. Takže to bylo poprvé, kdy Moravici odemykal kocour botek.
2: To nejlepší z muziky
0: a Marek Malášek.

Skupina, kterou si někteří velmi často spletou s Depeche Mode, ale vy už teď přesně víte, který jaký čí. No já jsem chtěl taky ještě nastínit několik možných dnešních plánů. Tak na Plzeňsku v Kokašicích tady se jedou o tomto víkendu slavnosti jablek. Brambory, tak ty se velebí o kousek vedle. Na Hlinsku, na Veselém kopci, taky se budou zamíkat řeky, a to nejenom Lužnice, jak jsme o tom mluvili ve zprávách, ale taky Ohře v Kinšperku nad Ohří. No jestli patříte mezi opravdové otužilce, no tak si to o tomto víkendu můžete opravdu jako otestovat, a to v moravském Krasu. Tady se budou totiž otužilci ráchat v říčce Punkvě. Ano, to je ta z punkevních jeskyní. A v Ustupečích, tak tady to bude Mandlobraní 2026, no a ve Valticích, přátelé, tak tady se o tomto víkendu roztrhlo vinobraní. Tak když byste chtěli někam zajít na košt, tak ve Valticích tam je to úplně ideální. Finální

0: Frekvenci 1, tak to o 15:30 Glenn Medeiros, no a než to budou třeba Mandraže nebo slibovaní Shakespeare Sisters, tak se taky podíváme s naší poradní dvojicí Kolečko Suchánek na jednu odpověď na další palčivou otázku, která vás posluchače zajímá a trápí. A jak to vypadá na silnicích? Tak to umíme taky zodpovědět.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: To zodpoví náš dopravní specialista Ondřej Albrecht.
2: Hezké odpoledne, dívám se, že kolona na dálnici D1 se stále drží před Brnem. Aktuálně začíná někde u Velké Bíteše na 168. kilometru a táhne se dál až právě postý 88. No ale tam ještě potom jedna menší kolona až postý 96. kilometr. Celkem tam necháte 35 až 45 minut. Dobrá zpráva je, že u Prahy, kde původně kolona byla taky poměrně celkem velká, tak ta už se rozjela. Je tam jedna menší při cestě směrem do hlavního města, a to na 29. kilometru. Většina ostatních hlavních tahů a dálnic je bez větších komplikací. Tak šťastnou cestu, ideálně s frekvencí 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
3: Cože?
1: Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
4: Vždycky mě zajímalo, proč se říká za 5 minut 12, když je 5 minut před 12, pořád ještě 11 hodin 55 minut, není to tedy trochu matematicky nepřesné, Karel 59 Uherské Hradiště. Ono spíš jako bych tu otázku položil tak, proč se říká za 5 minut 12 jako nějakou hrozbu, že zrovna těch 12 by bylo něco jako hroznýho, no.
5: No, může tak si lidi, že ten čas oni ohraničovali těma 12, jako tu 12, a pak už zase byla jedna.
4: No, je za 5 minut 1, to znamená
5: no, tak si říkáš, ještě dobrý.
4: Takže, za 5 minut 12, pak je 5 minut po 12, to ještě pojde, pak je akademická
5: 100 hodinka,
4: že to je 12:20, a pak je rámci 20. Takže ve 12:40 jakoby vlastně to odezdáš. Ve 12:40 bys to měl doručit, když jsi někdy měl ve 12, tak 12:40 je ideální.
5: Pak se říká hoďka sem, hoďka tam.
4: Hoďka sem, hoďka tam, to už je 13:40. A pak se říká třeba ve Španělsku, se říká maňána, že to děláš zítra. No. Jako no. Takže vlastně, když má něco být jako ve 12, tak stačí, když to bude zítra ve 13:40.
5: Jo, super.
4: Myslím, že to je.
1: Cože?
6: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Shakespeare Sisters na frekvenci 1, za 4 minuty bude 3:15. A jak to vypadá s kolonou směrem na Brno, na D1, před Brnem? No tak na to se podíváme hned po zprávách v celou, ale do té doby ještě Michael Schultz, bude i Lady Gaga, anebo i Michael Jackson. Tak buďte s námi a užívejte sobotu.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: Frekvenci 1 z té nejlepší muziky je taky Michael Jackson a do další hodiny se krásně vejde třeba Despacito. Ondři, co letošní sezóna? Bylo hodně Despacita?
1: No už tolik ne, už tolik ne. No.
0: Polevilo to.
1: No už to polevilo, no. To bylo pár roku zpátky.
0: Už to polevilo. A co taková Dara Rollins?
1: Tohle zrovna ne.
0: Tuto novinku teda letošní.
1: Občas se hraje Party DJ.
0: Ale to je jeho velká zvedačka, že?
1: No, ale tohle ne.
0: A Brian Adams?
1: No tak jo, tohle se hrává.
0: To je velké uplodňování.
1: To se furt hrává.
0: A furt na to lidi slyší.
1: Tatínky, jak tam hnedka byla. Už to kytaru, už to jero na kolínko.
0: Ježišmanedo. No, mají ty svatby něco do sebe, to se musí nechat.
2: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Zprávy s Ondrou Albrechtem.
1: Já přeju hezké odpoledne. Vláda probere změnu financování asistentů pedagoga na základních školách. Slunečno a nadprůměrné teplo si lidé budou užívat jen do středy, potom babí léto skončí. No a s kolonou ještě stále počítejte u Brna na dálnici D1. Změnu financování asistentů pedagoga v základních školách v pondělí projedná vláda. Asistenti by mohli být financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí namísto podle doporučení pro konkrétního žáka, jako je to nyní. Novela, kterou připravilo ministerstvo školství, by měla přinést i profesionalizaci této pozice. Cílem změny je, aby byl asistent pedagoga stabilní součástí školy. Slunečno a nadprůměrné teplo si lidé v Česku budou užívat ještě do středy. Potom takzvané babí léto s největší pravděpodobností skončí. Na Facebooku to dnes napsal Český hydrometeorologický ústav. Ve čtvrtek se začne ochlazovat a na většině území zaprší. Dnešní ráno ale bylo na některých místech už poměrně chladné. Teploty byly ojediněle i kolem 3 stupňů Celsia. Nejchladněji bylo na Šumavě. Kvilda Perla naměřila téměř minus 4 stupně. Spojené arabské emiráty označily středeční útok na palubě letadla společnosti Fly Dubai za teroristický čin. Pilot Hamam Hamami při letu z Dubaje do Tel Avivu podle vyšetřovatelů napadl kapitána sekerou a pokusil se převzít kontrolu nad strojem, kde bylo 182 lidí. Útočníka přemohli cestující společně s částí posádky a letadlo nouzově přistálo v Saudské Arábii. Hamani měl navíc už dříve zákaz létat v Ománu, a to právě kvůli obavám z jeho extremistických názorů. Vyšetřovatelé teď zjišťují, jestli jednal sám. Tenistka Marie Bousková postoupila v Pekingu po výhře 2x6-4 nad Kimberly Birelovou z Austrálie do třetího kola. Vypadla naopak Kateřina Siňaková, která podlehla 6-1, 4-6 a 2-6 světové sedmičce Elině Svitolinové z Ukrajiny.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Zítra bude ještě stále jasno až polojasno, z rána se budou tvořit mlhy, také v Čechách postupně může přijít i zatažená obloha a ojediněle může přijít i slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku by měla z oblačnost přibývat ale až odpoledne nebo k večeru. Teploty pro neděli 18 až 23 stupňů Celsia.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Kolona je stále u Brna na dálnici D1 ve směru od Prahy. Zdržíte se už od stého 74. kilometru až po kilometr s číslem 200. Celkem tam necháte několik desítek minut. Tak především šťastnou cestu a pevné nervy za volantem s Frekvencí 1 a Markem Maláškem.
0: Já moc krát děkuju za toto krásné antre. No a my se společně podíváme taky, o čem bude další epizoda podcastu Jana a výlety na míru. Ano, Jana Knížková s Mírou Michálkem opět obuli boty z neposedného telete a vyrazili někam na bandr. Kam to bude? O, dozvíte se.
2: To nejlepší z muziky.

0: Na frekvenci jedna z té nejlepší muziky taky Coolio a Gangsters Paradise. Za 3 minuty bude 4:45. No, pojďme se společně podívat na další díl podcastu Jana a výlety na míru. Listopad, ten už je tady za pár týdnů a s tím taky spojený svatý Martin na bílém koni. A samozřejmě také první mladá vína. No, společně s Janou a taky Mírou se podíváme na svatomartinské slavnosti, a to napříč Českem. Začnete hned v Brně, kde se tradičně slavnostně otevírají první láhve, a to přesně v 11 hodin.
1: Hlavní zážitek začíná 10 hodin žehnáním vína v katedrále svatého Petra Pavla na Petrově a tam odtud se vydává velkolepý průvod v čele se svatým Martinem na bílém koni. Vypadá to moc hezky, teda musím říct. A jedou přes Zelňák, přes Zelený trh, potom na náměstí Svobody a tam se právě v 11 přesně otevírá první láhev. Mají k tomu samozřejmě různý husí dobroty a bašty, který na tu Moravu samozřejmě patří.
2: Mě by jenom zajímalo, když se jako rozhoduje o tom, kdo bude sedět na tom koni, tak co jsou kritéria?
1: No, tam je pozor, já jsem si vždycky myslel, že tam je jedna konkrétní osoba.
2: Vejška,
1: v tom Brně.
2: Dílka.
1: Dílka nevím, jestli se to, ono, jak sedíš, není toho moc vidět, ale...
2: Já myslela to koně.
1: To tam je ta dílka taky jako dost zásadní.
0: No, jestli já se dobře pamatuju, tak v Brně to vždycky býval herec Mahenovič Nohry Martin Sláma, který takto rozjížděl jakožto svatý Martin na bílém koni. No, mimochodem, kde si svatomartinský košt užít naplno a kam vyrazit, no tak to se dozvíte v nové epizodě podcastu Jana a výlety na míru. No ale mimo jiné si takový svatomartinský košt můžete užít kromě Brna taky klidně i v Praze.
1: V 11 hodin, 11 minut, tady je to přesný, přijíždí svatý Martin v autentickém zbroji římského vojáka na bílém koni na Karlův most.
2: Oh.
1: Doprovází ho průvod vojáků, kejklířů a povoz s koněmi vezoucí svatomartinské víno.
2: Takže je prostě to, performance jako prase.
1: Je to krásný, ale je tam prostě mraky lidí všude a na tom mostě, tak tam si to umíš představit.
2: Na tom pražským mostě
1: svatý Martin roste.
2: No teď si vem pro ty, přesně pro ty turisty, pro ty Asiaty, ty vůbec neví, co se tady jako děje, že jo?
1: Oni myslí, to sem patří, že prostě jede do práce někdo, jo?
0: No takže další díl podcastu Jana a výlety na míru hledejte na tradičních podcastových platformách anebo na našem webu frekvence1.cz.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.

0: Frekvenci 1 z té nejlepší muziky Bryan Adams. No, vlastně za necelé dvě minutky, to je tady půl páté. No a my se společně taky poohlídneme za hosty, kteří se tady stavili u Ludky s Mírou, Kristýna Boková a taky Jan Koleník. To jsou totiž herecké hvězdy nového filmu a přišla i řeč na to, kdy si naposledy zatančili, protože v tomto novém snímku se, myslím si, že na můj vkus tančí víc než dost. Takže kdy naposledy to vytáhli někde v kole?
1: V 11 hodin, 11 minut.
2: Tady no, já jsem mal hned po filme v podstatě u nás televíznu show, jako je u vás Star Dance, já jsem mal Let's Dance, tak jsem dotancoval v květnu tohoto roka a obsledy jsem nevstupil na parket a dávám si takovou taneční psychohygienu, protože jsem to velmi potřeboval, aj od show, aj v podstatě od tance jako takého.
3: A Kristýna?
4: Já jsem skončila s tancem v prosinci.
3: S poslední klapkou, jo?
4: Přesně tak. Už bohužel tak nebyl čas.
0: Jinak celý rozhovor s Kristýnou Bokovou a Jánem Koleníkem se můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz. A jak to vypadá na silnicích, tak to už je otázka na Ondru.
5: Frekvence 1. Doprava.
1: Hezké odpoledne, tak zatím se nám to stále štosuje před Brnem na dálnici D1. Do kolony vyjedete už na 174. kilometru, pak bude chvilku volnější a potom zase znovu na 187. kilometru. Celkem tam necháte při cestě z Prahy na Brno asi 20 až 25 minut, tedy kolona se už mírně zmenšila. Naopak stále roste a trošku se zvětšuje kolona před Prahou na dálnici D1 na 29. až 25. kilometru. No a taky na pražském okruhu je docela rušno ve směru k D1 na posledních 5 kilometrech. Tam necháte schodně asi 10 minut. Tak šťastnou cestu s Frekvencí 1.
5: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: minut bude 4:45. A než si s Ondrou dáme čerstvé zprávy, tak stihneme Sunrise Avenue, bude i Eva Farná společně s Miraj, anebo Joan Osborne.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: pohodička. No tak o tu se neošidíme.
1: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Zprávy s Ondrou Albrechtem.
2: Já přeju hezké odpoledne. V Pražské v nemocnici Motole zatopila voda čtvrtý suterén. Rusko vyzvalo zahraniční diplomaty, aby opustili Kyjev. No a zdržíte se ještě stále na dálnici D1. V Pražské fakultní nemocnici v Motole zatopila voda čtvrtý suterén. Je tam sklad oblečení pacientů po radiologické léčbě. Prvotní měření hasičů ukázalo běžnou úroveň radiace. Na místo ale míří chemická laboratoř z Kamenice. Dnes o tom informoval mluvčí hasičů Vojtěch Rothschild. Rychlík Metropolitan dnes po 15. hodině mezi stanicemi Kostinice a Moravany na Pardubicku srazil a usmrtil člověka. Nehoda zastavila dopravu na hlavním železničním koridoru mezi Čechami a Moravou. České dráhy informovaly, že omezení provozu by mohlo trvat asi do 17:30. Rusko dnes vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby město opustili, píše agentura AFP. Ruské ministerstvo zahraničí varovalo, že armáda bude na metropoli i dál podnikat masivní údery, které označilo za odvetné. Odpovědnost za případné negativní důsledky budou nést výhradně ti, kteří budou varování ignorovat, dodalo Rusko. České ministerstvo zahraničních věcí sdělilo, že lidé z českého velvyslanectví dál zůstávají v Kyjevě. A české hokejistky na závěr turnaje Euro Hockey Tour ve finském Lahti proti Švýcarkám ztratili dvougólové vedení. Prohráli 2-3 po samostatných nájezdech a stejně jako v srpnu v Klotnu skončili poslední. O první střelené branky národního týmu na severu Evropy se postarali Elen Jarabková a Tereza Vanišová.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: A pojďme ještě na počasí. Dnes v noci teploty místy můžou jít až na 2 stupně, a to hlavně v údolích. Hrozí už také přízemní mrazíky. Zítra bude 20 až 23 stupňů Celsia. Očekáváme spíše jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Kolona u Brna se už mírně zmenšila, pořád se v ní ale zdržíte přes 20 minut. Aktuálně začíná zhruba na 185. kilometru, končí na kilometru 194. Většina hlavních tahů a také dálnic je aktuálně bez komplikací. Zdržíte se ale ještě na Pražském okruhu ve směru k letišti, a to mezi 6. a 9. kilometrem před tunely, kde se aktuálně pracuje na silnici. Tak šťastnou cestu s Frekvencí 1 a Markem Maláškem.
0: No, to, že se o Ondru Albrechtovi ví, že je to vášnivý kuchař, to není žádná novinka. Pojďme si říct, jak si na tom on zjistí úklidem kuchyně.
2: To je bolestivé téma, ten úklid.
0: Bolestivé téma. No. To jsme teda šlápli na kuří očičko.
2: Já uvařit umím, ale potom to, co... No, to už ne.
0: Takže bychom jako kousili toho kyselého jablíčka za 15 minut.
2: No, tak pojďme do toho, no.
1: To nejlepší z muziky. A Marek.

0: odpoledne. No, někteří to krásné odpoledne využijí k tomu, že začnou uklízet kuchyňskou linku, respektive celou kuchyň. Ondra, jak už je velký kuchař, nadšenec, tak se přiznal tak trochu k tomu, že mu ten uklid po tom vaření už ale tolik nevoní.
1: No mě totiž jako při tom vaření baví, když se to může jako pořádně rozmístit všechno. Víš, jako tady mističko na cibuli, tady do toho nakrájím tohle. A to vlastně to se mi přítelkyně pořád směje, že jsem schopný při přípravě dvou párků použít všechno nádobí, co je v kuchyni. A to vlastně platí.
0: Pořád.
1: No, jasně.
0: Takže je tady jeden z hlavních bodů je to, že aby kuchyňská linka byla bez zbytečností. To u tebe je nebo není?
1: Ne, není.
0: Není. Takže tam žádný zbytečnosti?
1: Ne, mám tam právě hodně zbytečností. No.
0: Čištění malých spotřebičů. Takže to... předpokládám, že na té lince máš odšťavňovač.
1: Ne, to mám jako to. Ale je fakt, že třeba s tím mixerem, jako s tím tyčákem, že ano? Jo, tak to jako mám tak, že to jako vždycky rozmixu a pak to prostě hodím do dřezu a děj se vůle boží.
0: No. Jo, takhle.
1: No.
0: Aha.
1: No, tak tam
0: druhý bod, třetím bodem, dokonale čistý sporák.
1: Ten většinou umývo potom, no, jako v rámci většího úklidu.
0: My jsme to dělávali ve škole, takže se obalil alobalem.
1: No jasně, jo jasně. Tak,
0: jo, to doma neděláš.
1: Jo, to nedělám.
0: Tak to ještě dobrý. Potom opomíjený dřez, což si myslím, ale že u tebe asi jako nebude.
1: To ne, to ne.
0: Zadělaný dřez.
1: To ne.
0: Vyklízení ledničky.
1: To je horší, to tam jako já taky jsem takový skladník. Jak v šuplících, jako mám ještě jeden nabíječku na starý mobil z roku 2001.
0: Jo, takhle.
1: Tak úplně stejně
0: tak takhle. Tak z toho stejného roku tam máš ještě blumy zavařený.
1: Ano, archivní nějaké třeba chalapy český, takhle to, co nepoužíváš furt, tak potom jako po roce říkáš, že to vlastně mám tady a pak to otevřeš to a tak dobrý den. A te, aha,
0: my už dokázíme.
1: No, tak jo.
0: A co koš?
1: Koš, tak ten mám samozřejmě velký.
0: Ano.
1: No, a vynáším ho, to jako jo, to je
0: pohodě. Pravidelně. Míváš to tak jako, že chodíš s košem jako s celým tím, nebo vezmeš jenom ten pytel, dáš ho nejdřív za dveře?
1: No.
0: Počkáš, že si ho třeba
1: někdo zemřeš. A tady když oddělám ten vrchní výko toho koše, aby se mohl naplnit úplně do kona.
0: Ano.
1: A než jdu, tak do toho si pušili další koše, víš co, a tohle a... Abych našel zbytečně, že jo? Proto kupuju takhle ty pytle na vrcholi.
0: No jasný. Prosím tě, tak co se tým přítelky nelíbí? To je standardní výbava každýho muže? No když takhle vaří, ne?
1: No to je v pohodě, ale ty potom, jako víš, když dělám rajskou, tak tu rajskou najdeš prostě od kuchyně až po koupelnu a tak různě, víš, jako by to tak stříká, padá, já to
0: rozumím,
1: nezvednu,
0: no.
1: Pak na to šlápneš, tak to rozneš po celé, máš tam ťápoty všude a to je prostě takový, no, jakože pracovní bordílek, já tomu říkám.
0: Přesně tak, no. Že se potom dělá v profesionální kuchyni.
1: No,
0: celý se to
1: uklízečka, ne?
0: Přijde paní uklízečka, celý to stáhne hadicí, mazlákem a stěrkou to pěkně
1: to
0: do kanálku.
1: To je nápad, hadici pořídím.
0: Vám domů chybí ta hadice a ten mazlák,
1: to si myslím.
0: Katinko, to budou krásný Vánoce.
2: To se těším. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější. Nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.

0: dvě minuty před půl šestou, kdy se s Janem Krausem a Miluškou Bitnerovou taky podíváme na to, proč v Japonsku srovnávat boty záchranářům. Nebo teda vlastně, pardon, nesrovnávat, ale to až po dopravě.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Po dopravě s Ondrou Albrechtem.
2: Ano, já přeju dobré odpoledne, sledujeme tady pro vás silnice, dálnice. Stále se zdržíte na dálnici D1, a to před Brnem ve směru od Prahy. Je tam hned několik nesouvislých kolon, které začínají už na úrovni náměště nad Oslavou a pokračují dál až k Brnu. Na stý 93 km celkem tam necháte aktuálně přes 20 až 25 minut. Tak šťastnou cestu a pevné nervy.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: Japonští záchranáři, prosí veřejnost, nesrovnávejte nám boty. Co vy na to?
4: Nesrovnávejte nám boty?
3: Prostě tam jde o to, že oni, když přijedou někoho zachraňovat do bytu, tak si sundají boty před bytem, což třeba naši nedělají.
4: No, já jsem proto nedělal, jsou záchranáři, tak no, častě
3: důležité. No, a tyhle oni si ty boty sundají, ale ty z toho bytu jdou a srovnají mě.
4: Japonsku.
3: No, jakože...
4: No, ale Japonsko, to, já jsem v Japonsku nebyl, ale mám pár přátel, kteří tam byli dlouhodobě. A to je Japonsko.
3: Jo.
4: Pro ně je to ten lidský život a srovnaný boty zhruba 50-50.
3: Dobře, ale potom ty záchranáři právě mají problém ty svoje najít.
4: Já vím, stejně jim nebudou srovnávat a přestane být záchranářem, protože jedna z prvních povinností záchranáře je srovnat si boty. A budou na nich chtít, aby je rovnali sami, takže oni přijedou a 10 minut se budou rovnat boty a věšet kalhoty na ramínka a tak dále, a pak budou teprve zachraňovat Japonce.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: pět minut bude 6:45. To už se pomalu, ale jistě v redakci dávají dohromady zprávy, ale do té doby ještě stíháme Ariem, taky budou Reddy Kirken a nebo Offenbach.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: Frekvenci jedna z té nejlepší muziky, taky Sandra, a už teď vám můžu slíbit třeba Eňu, budový Model Talking, anebo se přidá i Anna K.
1: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Zprávy s Ondrou Albrechtem.
2: Já přeju hezký podvečer. Hasiči na Tachovsku dostávají pod kontrolu požár lesa u Lhoty u Stříbra. Český jezdec Filip Salač odstartuje do velké ceny Japonska Moto 2 z druhého místa. A menší kolona ještě stále na dálnici D1 u Brna. Hasiči na Tachovsku dostávají pod kontrolu požár lesa u Lhoty u Stříbra. Hoří na ploše asi 300x300 metrů a kvůli špatně přístupnému terénu platí třetí stupeň poplachu. Oheň se už dál nešíří, zasahující ale museli dopravovat vodu z velkokapacitních cisteren a využívají také čtyřkolky a drony. Požár je daleko od obydlených míst a nikoho neohrožuje. Hasiči budou oblast hlídat nejméně do neděle. V Soběslavi na Táborsku se dnes srazil sanitní vůz Jihočeské záchranné služby a osobní automobil. Lehce se zranil řidič, záchranář i převážený pacient. Informovala dnes mluvčí Jihočeské záchranné služby Václav Burian. Ze společnosti OpenAI odešel jeden ze zaměstnanců působících v oblasti bezpečnostně umělé inteligence. Varoval, že přední AI firmy nepodnikají dostatečná opatření. V článku pro časopis The Atlantic napsal, že OpenAI prospěje díky metodě pokus omyl a doplnil, že s rostoucími schopnostmi AI se zvyšují také rizika spojená s takovým přístupem a poukázal v této souvislosti na případy, kdy se umělá inteligence během testů vymkla kontrole. Český jezdec Filip Salač odstartuje do velké ceny Japonska Moto 2 z druhého místa, přestože kvůli pádu v kvalifikaci odjel jen dvě měřená kola. Porazil ho pouze Španěl Guevara. Salačovi v první zatáčce podklouzlo přední kolo a skončil v kačírku. Na trať se jezdec stáje OnlyFans American Racing vrátil asi 3 minuty před koncem kvalifikace a i když stihl jen dvě kola, zajistil si druhé místo na startu.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra budou teploty kolem 18 až 23 stupňů Celsia. Bude spíše jasno nebo polujasno. Ráno výjimečně se můžou objevit také mlhy. Na severozápadě během dne jinde v Čechách může přijít zataženo a místy může ojediněle také přijít slabý déšť. Na Moravu a do Slezska dorazí spíše až odpoledne nebo k večeru.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Kolona u Prahy na dálnici D1 už se prakticky netvoří a rozjela se, stále se ale zdržíte u Brna na dálnici D1, a to na 186. až 193. kilometru. Tak šťastnou cestu a mnoho kilometrů s frekvencí 1 a Márou Maláškem.
0: No a protože má dnes svátek Bohumil.
2: Bohumile.
0: Dobrá je ta tvoja slibovica.
2: No.
0: No tak popřeme nejenom všem Bohumilům jen to nejlepší, hodně štěstí a zdraví, ale pokud by se našeli někdo, kdo má třeba v vašem okolí narozeniny, jakože třeba tuším, že už se našel.
2: Ano.
0: Našli. No tak jim popřejeme, že jo?
2: Určitě, proč ne?
0: Třeba máte večírek, se tam natřásá, nebo tak, aby se to natřásalo, tak vám i něco pustíme, to zkrátka, to by bylo, by vám to Frekvence 1 neudělala hezky.
3: To nejlepší z muziky
1: a Marek Malášek.
4: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Elton John, Sir Elton John, pardon, takhle je to správně. No já jsem sliboval, že popřejeme dnes všem oslavencům. Svátek má Bohumil, jméno velmi oblíbené. Bohumilů byste u nás napočítali necelých 18 tisíc, což je víceméně dost. No jméno je to slovanského původu a vykládá se ten, kdo je Bohumilý. Z toho vyplývá hned na první poslech. No jinak ze slavných osobností dnes má 43. narozeniny třeba Bára Poláková. Ale co víc, určitě byste jí to nehádali, 57. narozeniny dnes slaví Gwen Stefani. A té byste 57. narozeniny určitě taky nehádali. No tak dámy, všechno nejlepší.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Frekvenci 1 z té nejlepší muziky je také Eňa, která se do sobotního vysílání parádně hodí. A když jsem na začátku hodiny avizoval, že bychom mohli zahrát klidněji někomu na nějaký narozeninový večírek, no tak, přátelé, tady to máme rovnou i s věnováním.
1: Zdravím, Máro, tebe a taky Frekvenci 1. Moc prosíme o zahrání písničky pro Romanu Charvátovou s Příbrami k jejím narozeninám. A protože v tomhle věku se už věk neprozrazuje, i když Romča vypadá naprosto fantasticky, tak trochu napovím, v jakém roce se narodila. Proběhl první ročník slavného československého festivalu populární písně Bratislavská lyra. Zvítězil Karel Gott a Vlasta Kahovcová. Sovětská sonda Luna jako první lidský výtvor měkce přistála na povrchu měsíce. Na americké televizi NBC měl premiéru první díl legendárního sci-fi seriálu Star Trek. A Beatles v tomhle roce odehráli svůj poslední oficiální komerční koncert v San Francisco. Tak Romy, máš skvělou rodinu, syna Péťu, úžasný vnoučata a parťáka pro život Tomáše, co víc si přát, snad už jen pevné zdraví, spoustu radosti, smíchu a dalších krásných společných let. Právě slavíš s přáteli na Hájích, tak za všechny holky z party ti posíláme obrovské obětí a vzkaz, máme tě rádi. No a teď pozor, žádné vysedávání, rozjeď to na svůj oblíbený hit z mládí Lucky Shaky. A Frekvence 1, prosím, puste jí Boniem a Brown Girl in the Ring. Díky, ahoj. A všechno nej.

0: hudebně postará Jana Knížková společně s Romanem Mikešem a jejich československou hitparádou. Ale teď pojďme na zprávy.
1: 19 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Zprávy s Ondrou Albrechtem.
2: Já vám přeju hezký podvečer. Smartwings změnili vedení po odkoupení tureckou aerolinkou. Severní Korea dnes otestovala balistickou střelu směrem k moři. A ještě stále se tvoří kolona na dálnici D1 u Brna. Generálním ředitelem letecké společnosti Smartwings se po převzetí tureckou společností Pegasus Airlines stal Emre Pekesen, nahradil Romana Vika. Finanční ředitelkou je Nur Karabačoková, která vystřídala Jiřího Jurána. Oba turečtí manažeři zatím působili v Pegasus Airlines. Společnost Smartwings o tom informuje na LinkedInu. Upozorňují servery z dopravy CZ a Airways.cz. Pegasus Airlines získala české aerolinie a skupinu Smartwings za asi 3,8 miliardy korun. Umělou inteligenci využívá v rámci pracovní náplně už více než polovina lidí, konkrétně 56%. Před 2 lety to byla třetina. Ti, kteří ji používají, nejčastěji uvádí, že pracují produktivněji. Část uživatelů má čas navíc na jiné aktivity. Vyplývá to z průzkumu ČSOB Index inovací, uskutečněného letos v srpnu mezi tisícovkou dospělých. Severní Korea dnes odpálila balistickou střelu, která podle jihokorejské armády uletěla více než 700 kilometrů směrem k moři u východního pobřeží země. Severokorejská armáda podle Soulu odpálila střelu z oblasti kolem města Wonsan. Kim Yo-chong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Jong-una, ve svém prohlášení podle Reuters uvedla, že šlo o zkoušku strategické zbraně středního doletu. A pojďme se podívat na úspěšnost hokejistů za velkou louží. Útočník David Pastrňák přispěl v NHL 2 asistencemi k vítězství hokejistů Boston Bruins na ledě Winnipegu 4-3 v prodloužení. Brankář Lukáš Dostál zapsal 27 úspěšných zákroků při výhře Anaheimu nad Vegas 4-3 a za Golden Knights jednou skóroval v přesilovce Tomáš Hertl.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: A pojďme ještě na počasí. Teploty nás zítra čekají kolem 18 až 23 stupňů. Bude jasno až polojasno. Během dne potom na západě a severozápadě Čech očekáváme oblačno až zataženo. Na západě ojediněle možnost slabého deště.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Před Brnem je stále kolona, zdržíte se v ní ve směru od Prahy a vjedete do ní už na 174. kilometru. Popojížet budete zhruba až po 200. kilometr. Aktuálně zdržení mezi 30 až 45 hodinou. Tak šťastnou cestu, teď už je to nachystaná naše hitparáda.
1: Česká hitparáda, frekvence 1.
3: Jana Knížková
1: a Roman Mikeš.
3: 3, 4,
4: hitpa! Už se zase... Jo. Aha. Pardon, tak ještě jednou. 3, 4,
3: už se zase zeští.
4: No nic, nejsme sehraný. No. To je tím, jak spolu nevysíláme.
3: No, prostě. To bude ono.
4: Jenom jednou týdně a s velkýma hlavama. No, přátelé, jenom jedna taková aktuální informace. Mikeš má dole 7 kilo.
3: Já mám, ano, dole, jakože jsou pryč.
4: No.
3: Jsou, jak dobrý. Říkají Angličani nebo Američani.
4: Off.
3: Ne, říkají
4: out.
3: Gone.
4: In.
3: It's gone. Jako tam nejsou prostě.
4: Jo, tak prostě o 7 kilo lehčí.
3: 7 kilo in.
4: O 7 kilo lehčí Mikeš.
3: Jsem lehčí, ale to nic neznamená, jenom je to začátek dobrých dnů.
4: Tak, pojďme si říct, kdo nám vypadnul. Oh, jo, ale to je pozor, po 10 týdnech končí Eva Farná perpetuum mobile.
3: Tak já vydržela ta tvoje Eva Farná, mm-hmm. Já jsem ale docela kirát. No, ovšem pozor,
4: to je
3: Daša
4: pláču.
3: Nám vypadla, přitom taková hezká písnička se vám nelíbí.
4: Nechápu.
3: No, Ty
4: číslo 1 v minulém týdnu, my jsme Dašu vychválili do nebes, písnička se nevyplouvám. Je to vlastně takový ten start k té svý soulový dráze. No, já věřím, že další písnička se vám líbit bude.
3: Tak, co máme za tipy pro dnešní týden?
4: Tak, tip číslo 1 je David Málek, tolik věcí se to jmenuje. David Málek, Who is it? Mladý zpěvák z Brna v roce 2024 vystupoval ve fanouškovské zóně koncertu Eda Sheerana v Hradci Králové. Ty kráso! Hudebně se pohybuje kolem popu a folku a svoje písničky si sám píše. Škola.
3: Tak to je tip číslo 1, pak tady máme tip číslo 2. Československý duet Martina Haricha a Anežky Ranovej.
4: Je to Aneska nebo Aneška?
3: Já bych to čet Aneška.
4: No, tak jo.
3: Aneška, Aneska.
4: Aneska. Anesky.
3: Spojuje silné emoce a moderní zvuk a vznikl k němu unikátní videoklip z letiště. Martin Harich tedy patří mezi výrazné slovenské interprety. Aneška je česká zpěvačka, která mimo jiné předskakovala kapelám Poetika, to známe.
4: Známe.
3: A nebo Olympic, to by se taky měli znát.
4: No,
3: tak je tady písnička, se jmenuje Runaway.
4: Tady se prostě Čech a Slovák nemohli domluvit, v jaké měsíci to bude. Tak
3: to udělá anglicky, tak to udělají maďarsky.
4: Sia. Tak, typ číslo jedna, David Málek, tolik věcí.
3: A typ číslo dvě, Runaway, Martin Harich a Aneška.
1: Česká hitparáda, frekvence jedna.
5: Typ číslo jedna.

0: Příjemné, hezké podvečerní odpoledne.
1: Dobrý, no.
0: Vám přejeme ze studia Rádia Frekvence 1. Máme tady hitparádu, desítku a devítku.
1: Tak, na 10. místě, přátelé, na 10. místě, a to je pro mě zase hrozný překvapení, je kapela Mirai. Chápete to, že tahle ta kapela, která si vlastně vyzobávala téměř vždycky ty vrcholné pozice, tak je už druhým týdnem prostě na chvostu?
0: Já ti to řeknu, říkal jsem ti to minule a budu ti to říkat pořád. Je to tím, že skončilo léto.
1: Možná, malinový sirup.
0: Malinový sirup,
1: prostě malinový sirup, symbol dětství.
0: Nemá takovej tah na branku, jako když je to o lásce.
1: Rozumím. No nic, nedá se nic dělat.
0: Kapela Mirai. Přitom je to taky sladký, je. No.
1: A když je to skvašený.
0: No.
1: Nejhorší je skvašená láska.
0: No.
1: Tak 10. místo, takže Mirai, na 9. je?
0: Na 9. je úplně stejně jako minulý týden.
1: To je, ale chápeš to.
0: Oboj si mý boty, Mára ztracený.
1: Já to nechápu.
0: Hele, 5 týdnů hit parádě, minule 9., teď 9., tak já se, jako, jsem rád, že tady jsou aspoň, že jste nevyhnali.
1: No ale hele, on vyprodal Letnou, nebo vyprodal, to se asi ani nedá vyprodat, prostě zaplnil Letnou a pak je tady v český hit parádě, v téhle zásadní český hit parádě na celém hudebním poli.
0: Jestli to není tím, že ta písnička Oboj si mý boty, kterou on dává na jevo, kolik toho má tý práce, jestli někoho jako neštve. Jestli se někoho nedotknul, víš?
1: Mm,
0: a nebo možná je, tak poradíme jim. Kluci, dělejte to o lásce. To se vždycky chytí.
1: A nebo o lání.
0: Jo, tak jo.
1: Tak, pojďme udělat rekapitulaci. 10. místo Mirai, malinový sirup.
0: A 9. místo Oboj si mý boty, Mára ztracený. Místo 10.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: 8. místo, to je to, co nás čeká právě teď. A na 8. místě, přátelé, tak další prostě takový jako zásadní zlom. Pokáč. Kdykoliv Pokáč vystřelí nějakou písničku do český hitparády, tak si užívá prostě medaile. A podívej se, z pětky z minulého týdne spadl na 8. Je tady 3. týdnem písnička Ignore, prostě ve který se vidí úplně každý.
1: Trapný okamžiky, přesně, když balíš.
0: Nechce,
1: ti to,
0: ona nechce, on nechce, oba nechtějí.
1: Ale možná, jestli nás teď neposlouchají jako mladí, který vůbec neví, o čem
0: oni
1: to je.
0: Oni totiž nerandí, prej.
1: Oni nerandí, mladí prej nerandí, co
0: oni
1: děláte?
0: Oni nechodí na rande, nepijou alkohol a nemají sex.
1: To, ne, to je prostě co s tím životem?
0: Já nevím, co dělají, hraju hada. Tak, to je 8. místo a teď na 7.
1: Sedmička, to si měla v ruce, vrátila si, ale to nevadí, já to řeknu. Lucka Vondráčková, Duše. Je to emotivní písnička, vypráví o hledání vnitřního klidu, úniku před každodenním zhonem. To jsem řekl moravský.
0: Zhonem.
1: Schonem. A touze, to říkají Moraváci, oni říkají, oni řeknou zhoří.
0: A řeknou, že to frekvence. Zhoří.
1: No a G použije, no. A ještě mají Z. Nicméně, to je zvláštní slabika. Takže před schonem a touze po znovu nalezení svobody v náruči přírody.
0: Ano, takže taková filozofičtější písnička Lucka Vondráčková je tady už 2. týdnem. 8. minulý týden, tento týden se polepšila. Pojďme udělat rekapitulaci. Na 8. místě
1: je kdo? Ignore Pokáč.
0: A na 7. místě Lucka Vondráčková s písničkou Duše.

0: Posloucháte Frekvenci 1 a máme tady hitparádu a máme tady 6 a 5.
1: Hipo.
0: Už jsme skoro v polovině a musím říct, že jsem docela rád, že kapela Mikael s písničkou Spolu vydrželi 10 týdnů, takže to jako zatleskáme.
2: Ale tenhle projekt tady vlastně se písničkou Spolu tak jako podputoval od nejvyšších po nejnižší
0: a skončil. Má si vyzkoušet úplně všechno. Bejt jako první, dobrý. Pak ježišmarja, já jsem poslední. A je to ono, jsou to ty vlivy a zrovna kdo poslouchá a řekne si, hele, tohle je dobrý, dám hlas nebo nedám. Takže dali jste hlas
2: nesmysl. Takže 6. místo Mikael s písničkou Spolu, ale na 5.
0: Na 5. je Roman.
2: Počkej, ale zásadní je věc, a to jsme asi už řekli, 10 týdnů, takže
0: se tleskali jsme na začátku, no, to ty neudržíš začátky.
2: No já jsem ráda, že udržím moje jméno.
0: Roman Procházka, Marie Putnerová, chtěl bych ti říct, Roman Procházka, to znáte z Divokýho byla, má na kontě dva singly, už solový.
2: On totiž hodně skládá pro ty filmy a myslím si, že mu to docela jde, že se v tom jako našel. A tahleta písnička...
0: Zrození alchymisty, mimochodem, tam taky dělal písničku.
2: Jo. A nebo
0: Dobrém i zlém.
2: A Zlatovláska. No. Zlatovlásce taky.
0: Takže tahleta písnička, vy jste ji šoupli na kolikátý, na pát
2: trošku
0: místo.
2: Kleslo nám ze 4 na 5, myslím, že to nevadí. Pojďme udělat rekapitulaci. 6. místo pro tento týden.
0: Spolu a Mikael hrajeme naposledy.
2: A na 5. místě chtěl bych ti říct Marie Putnerová a Roman Procházka.
3: Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz.

0: přátelé, 4-3-2 na čtvrtém místě Míla, náš Míla.
1: Náš Míla.
0: Náš Míla Peroutka.
1: Se tak jmenuje, jo.
0: Ne, ale s Milanem Peroutkou jsme, my jsme na to už vzpomínali, když nasazovali tuhle písničku, jsme dělali Instacall a musím říct, že to je jeden z Instacallů, který ve mně jako zanechal takový docela dobrý dojmy. On byl hrozně...
1: Jeden z mála Instacallů, který ve mně zanechal docela...

0: Teď už budu písničky vydávat častěji a budu mít radost, když si najdou své posluchače. Tak, my děláme všechno pro to, aby si je našli. Písnička se jmenuje Cesta dlouhá.
1: Tak a teď pozor, teď se dostaneme k trojce a teď já budu citovat. Chtěli jsme nahrát písničku, která lidem připomene, že ty největší problémy jsou z dálky často vlastně docela malé, je o svobodě, o životě a o tom umět se nadechnout. To říká frontman skupiny Street 69 Jirka Strážnický.
0: Není to Street 69?
1: Já to tak mám. Ale řekl jsem 69, mě tam prostě ta 69 dělá hrozně
0: kdo leží na zádech?
1: Takže Street 69 svých 20 let oslavil začátkem srpna společně se svými fanoušky na palubě výletního parníku uprostřed brněnské přehrady.
0: No a teď mi to řekni. Street je na zádech 6 nebo 9?
1: To se musíš válet sudy.
0: No nic, to jsme jenom si dopalávali hlavu. Takže tohle je trojka. No a na druhém místě Demigods, písnička Slova. Hele, ta už je tady 9. týdnem a našla si svoje příznivce. Druhá půlka UDG, my jsme se minule říkali, že už to nikdy neřekneme.
1: Tak to neříkej!
0: A každopádně písnička Slova, druhý místo. Minulý týden, druhý týden... Tento týden taky druhý místo, takže si vedou skvěle.
1: No, tak pojďme udělat rekapitulaci 4. To je Cesta dlouhá, Milan Peroutka.
0: Cesta dlouhá. Na trojce život z větší výšky Street 69.
1: Dobře. Dvojka jako minulé slova Demigods.
2: Místo čtvrté.

všech lidí a tam jsem zjistil, že nám vůbec nic nechybí. A pak jsem vyhodil mobil z okna ven, odpojen.

0: hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo třetí.
1: Místo třetí.
2: Srdce točí někde trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvyschovám si na památku a stejně příště nezavám.

0: šílený. Jako, to tak podle mě, jestli někdo zapnul rádio a slyšel tohle, tak si říkal, co to je?
1: Přijela pouť. Přijela pouť, mají maringotky plný s růží, můžete si vystřídat.
0: Tak, alternativní muziku střídá, prosím vás, kapela Botox. Prosím tě, Botox vede naši hitparádu už čtvrtým
1: týden, takže blahopřejem, chlapci. Jen tak dál.
0: My dva a čas.
1: A vy můžete hlasovat.
0: Ne, my dva, se jmenuje ta písnička.
1: Já vím, ale my dva jsme teď a čas, že se nám naplnil čas, už je konec hitparády.
0: Náš, takhle.
1: Náš čas.
0: Počkej, já budu ty seriózně. Milí posluchači, náš čas se naplnil. Musíme se rozloučit.
1: Rozloučíme se netradičním zvukem.
0: Ty vole. Mějte se krásně, hlasujte do úterý do 12. hodiny na
1: www.frekce.cz/vpparada.
0: Mějte se krásně, opatrujte se a loučí se Roman Mikeš.
1: A Janí Knížková.
0: Ahoj.
1: Šestka je dole.
2: Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo první.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Vláda probere změnu financování asistentů pedagoga na základních školách. Český jezdec Filip Salač bude startovat do velké ceny Japonska z druhého místa. A v neděli budou teploty kolem 23. Místy může také slabě pršet. To zpráv Frekvence 1, zdraví Ondřej Albrecht. Změnu financování asistentů pedagogů v základních školách v pondělí projedná vláda. Asistenti by mohli být financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, namísto podle doporučení pro konkrétního žáka jako nyní. Novela, kterou chystá ministerstvo školství, by měla přinést i profesionalizaci této pozice. Cílem změny je, aby byl asistent pedagoga stabilní součástí školy. Slovensko v takzvaném údolí smrti na severovýchodě země u Dukelského průsmyku odhalilo sochu sovětského maršála Ivana Štěpanoviče Koněva. Informoval o tom portál Listu Korzár a ten připomenul, že o možnosti umístění sochy kontroverzního vojevůdce loni v květnu mluvil slovenský premiér Robert Fico s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Ze společnosti OpenAI odešel jeden ze zaměstnanců působících v oblasti bezpečnosti umělé inteligence. Varoval, že přední AI firmy nepodnikají dostatečná opatření. V článku pro časopis The Atlantic napsal, že firma OpenAI prosperuje díky metodě pokus omyl a doplnil, že s rostoucími schopnostmi umělé inteligence se zvyšují také rizika spojená s takovýmto přístupem. Český jezdec Filip Salač odstartuje do velké ceny Japonska Moto 2 z druhého místa, i když kvůli pádu v kvalifikaci odjel jen dvě měřená kola. Porazil ho pouze Španěl Guevara. Salačovi v první zatáčce podklouzlo přední kolo a skončil v kačírku. Na trať se vrátil asi 3 minuty před koncem kvalifikace a i když stihl jen 2 kola, zajistil si 2. místo na startu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A pojďme se podívat také na počasí. V neděli bude 18 až 23 stupňů Celsia. Bude spíše jasno až polojasno, postupně se ale od západu začne zatahovat. A není vyloučeno, že v západních Čechách místy může také zapršet. Na Moravu a do Slezska oblačnost a místy srážky můžou dorazit spíše až odpoledne nebo později k večeru. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.
0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.
2: Sobotní party mix Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood a v něm chci zahát.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Sobotní party mix Frekvence 1.
3: Took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Babí léto s největší pravděpodobností skončí v Česku ve středu. Rusko vyzvalo cizince a diplomaty, aby opustili Kyjev. A teploty v neděli půjdou až na 23. Bude spíše polojasno. Na Frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Slunečno a nadprůměrné teplo si lidé v Česku užijou asi do středy. Poté takzvané babí léto s největší pravděpodobností skončí. Na Facebooku to napsal Český hydrometeorologický ústav. Ve čtvrtek se má začít ochlazovat a na většině území zaprší. Ostatně už sobotní ráno bylo na některých místech poměrně chladné a mlhavé. Teploty byly ojediněle kolem 3 stupňů Celsia. Nejchladněji bylo na Šumavě. Kvilda Perla naměřila téměř minus 4 stupně. Silničáři v tunelech Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu obrušují a zdrsňují betonový povrch vozovky proti prokluzování pneumatik. Zároveň společnost Eltodo provádí servis dopravních technologií, například kamerových systémů nebo proměnného značení. Od pátečního večera do nedělního oběda je proto provoz v tunelech veden vždy jen jedním tubusem v režimu 2+1, zatímco ve druhém probíhá údržba. Rusko vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby město opustili, píše AFP. Ruské ministerstvo zahraničí varovalo, že ruská armáda bude na metropoli i dál podnikat masivní údery, které označilo za odvetné. Odpovědnost za případné negativní důsledky tak budou podle Moskvy nést výhradně ti, kteří varování budou ignorovat. České ministerstvo zahraničních věcí sdělilo, že lidé z českého velvyslanectví dál zůstávají v Kyjevě. Florbalisté Mladé Boleslavi zvítězili v pátém kole Superligy na hřišti vedoucího Chodova vysoko 12-2. Po třech zápasech v nové sezóně zůstávají 100% úspěšní a posunuli se na třetí místo. Pražané si v pátém duelu v ročníku připsali první porážku, 5 body za gól a 4 asistence se na vítězství favorita podílel Jakub Vařecha.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli bude 18 až 23 stupňů Celsia, na horách jen kolem 16. Počítáme s tím, že od západu se postupně začne zatahovat a není vyloučeno, že místy může také slabě pršet. Na Moravu a do Slezska dorazí oblačnost a místy přehánky spíše až odpoledne nebo k večeru. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.
0: Frekvence 1.
2: Frekvence 1.
0: To nejlepší z muziky.
2: Z muziky.
3: Sobotní party mix Frekvence 1.

to svědomí a už si vzpomínám. Já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozkli

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Vláda probere změnu financování asistentů pedagoga na základních školách. Český jezdec Filip Salač bude startovat do velké ceny Japonska z druhého místa. A v neděli budou teploty kolem 23. Místy může také slabě pršet. To zpráv Frekvence 1, zdraví Ondřej Albrecht. Změnu financování asistentů pedagogů v základních školách v pondělí projedná vláda. Asistenti by mohli být financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, namísto podle doporučení pro konkrétního žáka jako nyní. Novela, kterou chystá ministerstvo školství, by měla přinést i profesionalizaci této pozice. Cílem změny je, aby byl asistent pedagoga stabilní součástí školy. Slovensko v takzvaném údolí smrti na severovýchodě země u Dukelského průsmyku odhalilo sochu sovětského maršála Ivana Štěpanoviče Kuněva. Informoval o tom portál listu Korzár a ten připomenul, že o možnosti umístění sochy kontroverzního vojevůdce loni v květnu mluvil slovenský premiér Robert Fico s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Ze společnosti OpenAI odešel jeden ze zaměstnanců působících v oblasti bezpečnosti umělé inteligence. Varoval, že přední AI firmy nepodnikají dostatečná opatření. V článku pro časopis The Atlantic napsal, že firma OpenAI prosperuje díky metodě pokus omyl a doplnil, že s rostoucími schopnostmi umělé inteligence se zvyšují také rizika spojená s takovýmto přístupem. Český jezdec Filip Salač odstartuje do velké ceny Japonska Moto 2 z druhého místa, i když kvůli pádu v kvalifikaci odjel jen dvě měřená kola. Porazil ho pouze Španěl Guevara. Salačovi v první zatáčce podklouzlo přední kolo a skončil v kačírku. Na trať se vrátil asi 3 minuty před koncem kvalifikace a i když stihl jen 2 kola, zajistil si 2. místo na startu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A pojďme se podívat také na počasí. V neděli bude 18 až 23 stupňů Celsia. Bude spíše jasno až polojasno, postupně se ale od západu začne zatahovat. A není vyloučeno, že v západních Čechách místy může také zapršet. Na Moravu a do Slezska oblačnost a místy srážky můžou dorazit spíše až odpoledne nebo později k večeru. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.
0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Sobotní party mix Frekvence 1.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Babí léto s největší pravděpodobností skončí v Česku ve středu. Rusko vyzvalo cizince a diplomaty, aby opustili Kyjev. A teploty v neděli půjdou až na 23. Bude spíše polojasno. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Slunečno a nadprůměrné teplo si lidé v Česku užijou asi do středy. Poté takzvané babí léto s největší pravděpodobností skončí. Na Facebooku to napsal Český hydrometeorologický ústav. Ve čtvrtek se má začít ochlazovat a na většině území zaprší. Ostatně už sobotní ráno bylo na některých místech poměrně chladné a mlhavé. Teploty byly ojediněle kolem 3 stupňů Celsia. Nejchladněji bylo na Šumavě. Kvilda Perla naměřila téměř minus 4 stupně. Silničáři v tunelech Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu obrušují a zdrsňují betonový povrch vozovky proti prokluzování pneumatik. Zároveň společnost Eltodo provádí servis dopravních technologií, například kamerových systémů nebo proměnného značení. Od pátečního večera do nedělního oběda je proto provoz v tunelech veden vždy jen jedním tubusem v režimu 2+1, zatímco ve druhém probíhá údržba. Rusko vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby město opustili, píše AFP. Ruské ministerstvo zahraničí varovalo, že ruská armáda bude na metropoli i dál podnikat masivní údery, které označilo za odvetné. Odpovědnost za případné negativní důsledky tak budou podle Moskvy nést výhradně ti, kteří varování budou ignorovat. České ministerstvo zahraničních věcí sdělilo, že lidé z Českého velvyslanectví dál zůstávají v Kyjevě. Florbalisté Mladé Boleslavi zvítězili v pátém kole Superligy na hřišti vedoucího Chodova vysoko 12-2. Po třech zápasech v nové sezóně zůstávají 100% úspěšní a posunuli se na třetí místo. Pražané si v pátém duelu v ročníku připsali první porážku, 5 body za gól a 4 asistence se na vítězství favorita podílel Jakub Vařecha.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli bude 18 až 23 stupňů Celsia, na horách jen kolem 16. Počítáme s tím, že od západu se postupně začne zatahovat a není vyloučeno, že místy může také slabě pršet. Na Moravu a do Slezska dorazí oblačnost a místy přehánky spíše až odpoledne nebo k večeru. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: Vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí,
2: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Sobotní party mix Frekvence 1.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Vláda probere změnu financování asistentů pedagoga na základních školách. Český jezdec Filip Salač bude startovat do velké ceny Japonska z druhého místa. A v neděli budou teploty kolem 23. Místy může také slabě pršet. Zpráv Frekvence 1, zdraví Ondřej Albrecht. Změnu financování asistentů pedagogů v základních školách v pondělí projedná vláda. Asistenti by mohli být financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, namísto podle doporučení pro konkrétního žáka jako nyní. Novela, kterou chystá ministerstvo školství, by měla přinést i profesionalizaci této pozice. Cílem změny je, aby byl asistent pedagoga stabilní součástí školy. Slovensko v takzvaném údolí smrti na severovýchodě země u Dukelského průsmyku odhalilo sochu sovětského maršála Ivana Štěpanoviče Koněva. Informoval o tom portál Listu Korzár a ten připomenul, že o možnosti umístění sochy kontroverzního vojevůdce loni v květnu mluvil slovenský premiér Robert Fico s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Ze společnosti OpenAI odešel jeden ze zaměstnanců působících v oblasti bezpečnosti umělé inteligence. Varoval, že přední AI firmy nepodnikají dostatečná opatření. V článku pro časopis The Atlantic napsal, že firma OpenAI prosperuje díky metodě pokus-omyl a doplnil, že s rostoucími schopnostmi umělé inteligence se zvyšují také rizika spojená s takovýmto přístupem. Český jezdec Filip Salač odstartuje do velké ceny Japonska Moto2 z druhého místa, i když kvůli pádu v kvalifikaci odjel jen dvě měřená kola. Porazil ho pouze Španěl Guevara. Salačovi v první zatáčce podklouzlo přední kolo a skončil v kačírku. Na trať se vrátil asi 3 minuty před koncem kvalifikace a i když stihl jen 2 kola, zajistil si 2. místo na startu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A pojďme se podívat také na počasí. V neděli bude 18 až 23 stupňů Celsia. Bude spíše jasno až polojasno, postupně se ale od západu začne zatahovat. A není vyloučeno, že v západních Čechách místy může také zapršet. Na Moravu a do Slezska oblačnost a místy srážky můžou dorazit spíše až odpoledne nebo později k večeru. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Ale i hity legend pop.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Babí léto s největší pravděpodobností skončí v Česku ve středu. Rusko vyzvalo cizince a diplomaty, aby opustili Kyjev. A teploty v neděli půjdou až na 23. Bude spíše polojasno. Na Frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Slunečno a nadprůměrné teplo si lidé v Česku užijou asi do středy. Poté takzvané babí léto s největší pravděpodobností skončí. Na Facebooku to napsal Český hydrometeorologický ústav. Ve čtvrtek se má začít ochlazovat a na většině území zaprší. Ostatně už sobotní ráno bylo na některých místech poměrně chladné a mlhavé. Teploty byly ojediněle kolem 3 stupňů Celsia. Nejchladněji bylo na Šumavě. Kvilda Perla naměřila téměř minus 4 stupně. Silničáři v tunelech Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu obrušují a zdrsňují betonový povrch vozovky proti prokluzování pneumatik. Zároveň společnost Eltodo provádí servis dopravních technologií, například kamerových systémů nebo proměnného značení. Od pátečního večera do nedělního oběda je proto provoz v tunelech veden vždy jen jedním tubusem v režimu 2+1, zatímco ve druhém probíhá údržba. Rusko vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby město opustili, píše AFP. Ruské ministerstvo zahraničí varovalo, že ruská armáda bude na metropoli i dál podnikat masivní údery, které označilo za odvetné. Odpovědnost za případné negativní důsledky tak budou podle Moskvy nést výhradně ti, kteří varování budou ignorovat. České ministerstvo zahraničních věcí sdělilo, že lidé z českého velvyslanectví dál zůstávají v Kyjevě. Florbalisté Mladé Boleslavi zvítězili v pátém kole Superligy na hřiště vedoucího Chodova vysoko 12-2. Po třech zápasech v nové sezóně zůstávají 100% úspěšní a posunuli se na třetí místo. Pražané si v pátém duelu v ročníku připsali první porážku, 5 body za gól a 4 asistence se na vítězství favorita podílel Jakub Vařecha.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli bude 18 až 23 stupňů Celsia, na horách jen kolem 16. Počítáme s tím, že od západu se postupně začne zatahovat a není vyloučeno, že místy může také slabě pršet. Na Moravu a do Slezska dorazí oblačnost a místy přehánky spíše až odpoledne nebo k večeru. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.